Jake Style a John. Čo ste? Jake Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.

0: i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
3: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Free Radio 107 FM.
1: Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hitparády Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka.
2: Scooter W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendor?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
1: Free Radio 107 FM.

0: se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
3: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Jak říkají odborníci, ano, při práci na zahradě se naprosto skvěle odreagujete. Je to dobré pro vaši duši i pro vaši mysl a taky malinko záleží na tom, koho zrovna zakopáváte.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Na zdraví! Vypadáš utrápeně, řediteli?
2: Ale firma stagnuje. Chtěl jsem utáhnout šroubky, ale mám pocit, že to nemám pod kontrolou.
1: No, to znám, všechno se řeší přes počítače, data uložená, bůh ví kde. Čert, aby se v tom vyznal.
3: Nesvěřujte správu sítě čertům. Pozvěte si Webstep, specialisty na správu a bezpečnost počítačových sítí. Webstep, máme jasnou vizi, jak překonat krizi. Volejte 840 840 700 nebo www.webstep.net.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
7: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
8: Free Radio. Free Radio. Free Radio.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.
2: Around the world.

za nami Capital City, Safe and Sound. Dobré ráno, 6.55, Roman s vámi opět na 107 FM nebo taky na www.freeradio.cz. Startujem! Hlavně se skvělou parádní muzikou, Scooter No Rewind za chvilku. Bude taky Robin Schulz a Barbs, no a nebo Labuš, Be My Lover, jako zpátečka.

tady Hafo soutěží dneska. Budeme nadělovat lupeny na kometu. Budeme hledat majitele ztracené bankovky. Mám tady pro vás taky poukázky, konzumace, pizza bombastika, double. Tohle všechno nás dneska čeká. A je toho opravdu hodně. Tak užívejte super poslech a dobrou náladu při úterku s datem 15. září. Free Radio. Free Radio.

0: Tohle je Kashmir Spook Returns, tady u nás na Free Radio. Dobré ránko, 15 minut po 7. Jdeme gratulovat Jolany. Dneska slaví svůj svátek, tak přejeme všechno nejlepší, pokud nějakou Jolanu znáte, popřejte. V republice 6665 a v Brně 255. Tak všechno nej.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Free Radia.
0: A jdeme taky v rychlosti mrknout, co zajímavého přináší dnešní den. Je tu 15. září a koukneme do minulosti. Například do roku 1847 v Praze poprvé osvětlilo ulice 200 plynových lamp. Do té doby byly používány výhradně lampy olejové. Tento den je považován za vznik plynárenství v českých zemích. Roku 1956 byla založena společnost Saska v budově nakladatelství Olympia v Klimenské ulici v Praze. Roku 1976 na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v tehdejším pavilonu P výstaviště se veřejnosti představil nový osobní automobil Škoda 105 a 120. A roku 2002 začala vysílat televize Očko. Ještě vrkneme do roku 2005. V Praze začala soutěž, nebo soutěžní část mistrovství světa v orbě za účasti celkem týmu z 29 zemí. Na rozky slaví modelka česká Miss World z roku 2014 Tereza Skoumalová, taky vévoda ze Sussexu a britský princ Harry, anebo slovenský politik a premiér Robert Fico. Gratulujeme. Scooter před námi, Sigala, bude tu Weekend a taky Labouche.
1: Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Camila Bouge, Be My Lover. 7 hodin a 30 minut aktuálně. Tohle je rok 1995, vzpomínka. 7.30, chystáme pro vás zprávy, Katka je připravená, za chvilku vyrazíme na silnice, mrkneme i na počasí, tohle je před námi.
1: Dozvíš se to jako první v Brně, zprávy Free Rádia.
2: Přeji hezké úterý. Letošním vítězem soutěže Cena za krajinu v Jihomoravském kraji se mezi komplexními projekty staly Vohančice na Brněnsku. Obec obnovila místní potok, vybudovala nové tůně či vysadila více než 9,5 tisíce stromů a keřů. V kategorii jednotlivých opatření porota ocenila Ochoz u Brna a Černovice. Dnes začíná výstava českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále Pražského hradu. První dny bude určená školákům, od soboty se otevře i veřejnosti. Vstup je zdarma, výstava potrvá do pondělí 28. září. Ruský podnikatel spjatý s Kremlem zaplatil oslavy, které následovaly po svatbě nejstaršího syna amerického prezidenta Donalda Trumpa. Uvedla to agentura AFP s odvoláním na společné prohlášení Donalda Trumpa mladšího a Bettiny Trumpové. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy porazili Slovensko hladce 3-0. Ve skupině A v Modeně si připsali třetí výhru a mají jistý postup do osmifinále. České reprezentanty včera zdobila především vynikající úspěšnost v útoku, která celkově dosáhla 72%.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Tak velké, opravdu veliké komplikace očekávejte teď mezi Tečicemi a Neslovicemi. Jsou tady záchranné složky ústředu osobního auta a nákladňáku. Zdržení je tady velké. Krom toho je tady spoustu uzavírek, takže dostat se teď z Tečic na Neslovice nebo dokonce na zastávku nebo směrem na Brno je velký problém. I na Střelice je tady kolona jako blázen. Přátelé, obrňte se trpělivostí. Ještě jednou opakuji, mezi Neslovicemi a Tečicemi máme vážnou dopravní nehodu, které je i záchranná služba. Pojďme mrknout dál, vidím na Hlinkách křižovatka s Lipovou, tady havárka dvou osobáků, provoz je omezený a Táborská poblíž křižovatky s Gajdošovou, tady srazilo osobní auto cyklistu, na místě jsou taktéž záchranáři a policisté. Ještě jdeme mrknout na trase, kdo jede z Boskovic do Žďáru nad Sázavou na příjezdu do Rozseče nad Kunštátem, tady havarovalo osobní auto a skončilo mimo vozovku, tady taky opatrně. No a co se týče provozu v Brně, už nám to houstne. Počítejte se zdržením a kdybyste měli jakékoliv jiné informace, tak nám zavolejte. Koukám se, D2 už nám postává právě v tento okamžik. Podobně to vypadá taky u exitu 210 Holubice a samozřejmě i kdo jede od Svitav na Brno, tak mezi Lažany a Lipůvkou je kolona. Šťastnou cestu.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teplota aktuálně v centru ukazuje 12 stupňů. Dneska má být hezky. Teploty 23 až 25. Odpolední maxima mělo by být celý den slunečno.

nám je Taylor Swift a Brandon Urie. 7 hodin 39 minut. Jdeme mrknout do Brna, co nového. Pokud pravidelně chodíte přes ulici Českou, tak asi víte. Radio, co nového v Brně? A nebo nevíte, protože tohle probíhá teď aktuálně pod ulicí Česká v centru Brna. Začala tady hlavní část stavby nového kolektoru. Horníci vyrazí celkem 235 metrů podzemní chodby, do které se následně přesune vodovod, kanalizace, horkovod a kabelové sítě. Ražba tohle tunelu má trvat přibližně rok. No a horníci razí kolektor klasickým hornickým způsobem s využitím takzvané nové rakouské tunelovací metody. Pracují ze dvou přibližně 10 metrů hlubokých šachet proti sobě. Až se potkají, tak je vyhráno. Tak ať to, jde hezky od ruky, ať nejsou komplikace. Dash Berlin, Felix Jen, za chvilku Pussycat Dolls, no a teď se taky dozvíte, jak si od nás můžete odnést lupeny na kometu. Ano, máme tady pro vás spoustu lupenů na ten nejbližší zápas Komety Brno proti Hradci Králové 20. září. Kdo by chtěl, lupeňáče, dobře poslouchejte, tady máte návod, jak to udělat. Free Radio, tvý brněnský rádio.

0: Vyhrávací zápas Komety Brno. Free Radio. Vyplatí se poslouchat.
1: Slyšíš to?
2: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
1: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
2: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Mázhausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
1: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s Benjo Bandem a další.
2: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
1: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
0: Burčákové slavnosti Hustopeče, to musíš zažít.
3: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra, celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
4: Na kráně zamíchej.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Mr. President, I give you my heart, 7 hodin 56 minut.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
0: A kam se dá vyrazit? Fríčko má pro vás nejenom skvělou muziku, ale taky spoustu zajímavých tipů.
2: Free Radio. Kam vyrazit?
3: Zveme vás na velký pivní nářez přímo v srdci Brna. Originální bavorská piva nejen z mnichovského Oktoberfestu ochutnáte od 16. do 20. září v Brně na náměstí Svobody. Užijte si babí léto uprostřed brněnské historie s napěněnou nádherou. Jubilejní 10. ročník Oktoberfestu letos na Svoboďáku od 16. do 20. září.
0: A jdeme na muziku, Jack Stallion za chvilku. Rád bude Galantis, anebo Time Deluxe a Sam Oberník. 7.57, startujeme novou hodinku, ve které se co? No, ve které se opět koukneme, co je nového. No a budeme soutěžit. Máme toho spoustu, tak hnedka od rána tam něco vypálíme.
2: Free Radio 107.

0: Hollywood, ale Farben, Jenik na Free Radio. Máme 6 minut po 8, pojďme mrknout na dopravu.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Velké problémy očekávejte mezi Tečicemi a Neslovicemi. Záchranné složky Ústřetu osobního auta. Je tady sice napsáno s nákladňákem, ale údajně by to měl být nějaký kamion. Takže zdržení na dlouho. Bude to tam nějakou dobu asi uzavřené. Policie je na místě. Žarošická, Jedovnická. Pozor, u křižovatky s Bzeneckou tady se srazily 3 osobní auta a blokují dopravu na Vinohradech v jednom pruhu. Očekávejte drobné zdržení a ještě se jdeme podívat na Hlinky. Křižovatka s Lipovou, tady je havárka 2 osobáků. Táborská poblíž křižovatky s Gajdoškou, tady srazilo osobní auto cyklistu a na místě jsou záchranné složky, tak buďte opatrní. No a ještě vidím Boskovice, tady došlo v Sokolské ulici ke střetu 2 osobních aut. Buďte velmi opatrní, co se dopravy týče, máme husto hlavně i na dálnici D1, kdo jede aktuálně od Vyškova na Brno, tak od Rousínova až po Holubice, tady vidím kolonu. Kolona je i na dálnici D2, tentokrát vás zastaví už na 7. kilometru. 7. kilometru, to je vlastně u Otmarova, u Rajhradic. Tady je zdržení docela hodně dlouhý, minimálně na nějakých 15 minut, kdo jede. No a koukneme do centra města Brna, tady vidím, že už je to všechno v rudých červených barvách. Hněvkovského aktuálně na Vídeňské, ve Štířicích postojíte Vídeňská ulice kolem Mendlova náměstí, opuštěná zvonařka Dorných, Třenka, Olomoucká. Všude je to v rudých barvách, tak počítejte s kolonami. Pevné nervy dneska.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teplota aktuálně na 13 stupních. Od

0: Tak jako Kellen patří do Brna, tak i Kometa, na kterou vás Free Radio dostane úplně gratis.
1: Free Radio fandí brněnské Kometě.
0: Před malou chvílí signál a Jirka se dovolal jako první. Juro, nazdárek, ahoj.
2: Čau.
0: Máme se, dobrý, úterý, pohoda.
2: Jo, trošku počasí, mi tady nepřeje na zdraví, ale do zápasu doufám, že budu ready.
0: To doufám, no, ono je dostatek času.
2: Rýmečku jenom, víš.
0: Jako. To je ta nejhorší muž, chlapská nemoc, jo, to známe.
2: Tak.
0: Asi můžeme, to asi zná každý chlap. Každopádně, ať se zotavíš, protože 20. září v 17 hodin musíš být na značkách. Máš tady u nás
2: budu tam.
0: Rozhodně nám ještě ukaž, jak budeš fandit, znáš nějaký pokřik nebo nějaký, jak se tomu říká?
2: Choral.
0: Je to tak, že jo? Ano.
2: Jasně.
0: Znáš nějaký, který by se dal použít do vysílání?
2: Tak ten standardní. Ole, Kometa do boje, všetci vám fandíme, no, a modro bílé, srdce nám bije.
0: Tak ty jsi správný Kometák, hele, věřím tomu, že lupeny jdou do správných rukou. Užij si zápas, měj se krásně, ahoj, čau.
2: Díky, čau.
0: Přátelé, lupeny na Kometu, máme jich tady hafo, tak dobře poslouchejte, budeme ještě dneska nadělovat několikrát.
1: Free Radio, 107 FM. Nastraš uši, tahle novinka si zaslouží

0: Time Deluxe, Samo Bernik. 8 hodin a 30 minut. Pojďme na zprávy, mrknem, co je nového.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Přeji pěkné ráno. Ve fakultní nemocnici Brno dnes v 10 dopoledne proběhne slavnostní otevření nové budovy Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie. Události se zúčastní premiér Babiš, místopředsedkyně vlády a ministryně financí Schillerová či ministr zdravotnictví Vojtěch. Na programu je komentovaná prohlídka. Češi mají od zaměstnavatelů největší zájem o příspěvky na fyzioterapii, rehabilitace či masáže a o dentální hygienu. Právě tyto benefity ale firmy nabízejí jen výjimečně. Více než třetina zaměstnanců uvádí, že od svého zaměstnavatele nedostává žádný zdravotní benefit. Stíhačky Severoatlantické aliance během noci sestřelily v litevském vzdušném prostoru dron. Uvedl to na sociální síti prezident pobaltské země a poděkoval spojencům za rychlou reakci. Prezident neupřesnil, z jaké země mohl dron přiletět a které zemi patřil. Bezpilotní letoun nejspíše přiletěl z Běloruska a směřoval na západ. Uvedla to litevská média. Tenistka Kateřina Siniaková po triumfu na US Open po boku Taylor Townsendové oslavila 200. týden v čele světového žebříčku čtyř hry. V historickém pořadí se osamostatnila na druhém místě, před ní už je pouze Martina Navrátilová, která byla deblovou jedničkou 237 týdnů.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jak to vypadá s dopravou, přátelé? Mezi těmi tečicemi a neslovicemi jsou policisté ústřetu osobního auta s nákladňákem. Došlo tam ke smrtelnému zranění, smrtelná dopravní nehoda, dávejte na to velký pozor, bude to tam asi zavřený ještě hodně dlouho, dokonce už je o tom vydaný i článek tady na Událostech Brno. Hasiči a policisté zasahují u dopravní nehody poblíž Neslovic na Brněnsku, jeden člověk nehodu nepřežil. Objízdná trasa přes Střelice nebo zastávku a Rosice. Tak se obrňte trpělivostí. Takové věci by se stávat neměly po ránu. No, co po ránu, kdykoliv. Pojďme dál, mrkneme do Brna. Ve Veří před odbočkou na ulici Úvoz směrem do centra došlo tady k hromadné srážce 5 osobních aut a tramvaje. Na místě policisté počítejte se silným provozem a ještě žarošická křižovatka s Bzeneckou na Vinohradech, tady vidím osobní vozidla, 3 osobní vozidla se nám tady srazily a blokují dopravu, tak buďte opatrní. Šťastnou cestu, kdyby cokoliv, ozvěte se, my to pošleme dál, děkujeme.
3: Dopravní linka Free Radia, volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Tak, teplota se drží na 13, aktuálně máme venku jasnou oblohu, odpoledne 23 až 25 a mělo by být slunečno. Zítra ty teploty vydrží, mělo by být podobně jako dnes, 23 až 25, v noci teploty kolem 11 stupňů.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Časy se mění. Dřív přišel zloděj a zakřičel peníze nebo život. Dneska přijde zloděj a řekne a tady mi to dvakrát podepište.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: tohle Throttle Like This na Free Radio 8.39. Pojďme mrknout na kino novinky. Anča Hubová je připravená, prozradí, na co doporučuje vyrazit do kina. Nastražte uši. Free Radio.
1: Novinky v kinech. Kino novinkou tohoto týdne je třeba francouzský thriller Guru. V době, kdy důvěra v politiku vyprchala a náboženství již neposkytuje odpovědi, se Matt stal nejsledovanějším koučem osobního rozvoje ve Francii. Nabízí jasnost, cílu a katarzi, vede semináře, které elektrizují publikum a slibují proměnu. Za pečlivě vytvořeným obrazem se však skrývá mnohem znepokojující realita. Jak roste Mattův vliv, rostou i mechanismy kontroly, které jeho následovníky k němu připoutávají. Emoční závislost nahrazuje sebepoznání a přesvědčování. Tiše přechází v psychologickou dominanci. Tak o tomhle bude nový francouzský thriller Guru.
2: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Chase

0: Free Radio.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Free Radio 107 FM.

0: Tohle je Double. Volej studio právě teď.
1: A tady ta drobná nápověda nebyla ani potřeba. Já jsem sledoval tady ten náš majáček a blikalo to ještě před signálem. Double Fríčka. A koho pak pozdravíme? Kdo pak se k nám dovolal jako první? Dobrý den.
2: Čau, tady Luděk.
1: Luděk. Lučku, zdravíme a gratulujeme. Lučku, jsi první, vyhráváš double a vyhráváš skvělý zážitek. Doufám, že sebereš nějakou partu kámošů a budete si užít 2 hodiny kulečníku. Je Koutovice, Billiard Club Yellowfish a k tomu ještě máš pizzu gratis. Může být?
2: Jo, určitě, paráda. Ten mám dlouho nebyl, tak si to užiju.
1: Tak si doužijte, kluci, anebo holky, nevím, koho vezmeš sebou, ale to už nechám na tobě. Výhru máš tady u nás, moc gratuluju a nepokládej telefon, prosím tě. Jo, Lučku?
2: Jasný, díky moc.
1: Není zač. Přátelé, takhle vypadá double. Ano, 2 stejný písničky, jakmile to naváže, rychle volejte studio 790 107 107 a na kulábr, na kulečník vás dostaneme zadarmo.
3: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. To

0: Disco Boys for you na Free Radio 107 FM 856.
1: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: A pokračujeme s proudem skvělé taneční muziky. Ten nejnovější Lucenzo Limoncello za chvilku. Rád bude Jazzy a Chris Lorenzo. A dáme i něco starého, dobrýho. Future Breeze, Heaven Above. Muzika nachystaná, krimi zprávy taky, protože po 9. hodině máme pro vás proud informací právě od strážníků Městské policie Brno nebo od státních policistů. Všechno se rozvíte. No a teď ještě pár tipů, kam vyrazit.
2: Free Radio, kam vyrazit.
3: Zveme vás na velký pivní nářez přímo v srdci Brna. Originální bavorská piva nejen z Mnichovského Oktoberfestu ochutnáte od 16. do 20. září v Brně na náměstí Svobody. Užijte si babí léto uprostřed brněnské historie s napíněnou nádherou. Jubilejní 10. ročník Oktoberfestu letos na Svoboďáku od 16. do 20. září. Zveme vás do muzea. V Technickém muzeu v Brně můžete zjistit, jak nenaletět podvodníkům, jak ochránit svá hesla a data a jak rozpoznat phishing, malware nebo deepfake. Výstava s názvem Kyberbezpečnost pro každého je k vidění od 16. září do konce března příštího roku v Technickém muzeu v Brně. Více na www.tmbrno.cz.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudby.

0: víme, kde to houstne. Doprava Freeradia.
1: A jdeme opět omrknout, jak to vypadá s dopravou. Přátelé, pozor, Brno ve Veří před odbočkou do ulice Úvoz směrem do centra došlo tady k hromadné srážce 5 osobáků a tramvaje. Nehodu na místě vyšetřují policisté a počítejte se silným provozem. Stále ještě Žarošická křižovatka Bzenecká, tady havárka 3 osobáků, buďte velmi opatrní. No a koukneme se ještě na tu komplikaci, která... Tady se stala po ránu Neslovice, Tetčice. Tak tady ta dopravní nehoda smrtelná, která byla, už je, dá se říci, skoro odklizená. Koukám se, že ten provoz už se nám uvolnil. Drobné zdržení aktuálně je teď kvůli té objízdné trase od Babic, Babice u Rosic směrem na zastávku. A kdo jede potom na Brno, tak tady se taky obrňte trpělivostí. Ostrovačice hlásí taky drobnou kolonu, tak pozor na to. Jinak kolona velká je aktuálně od Rousínova, kdo jede po dálnici D1 ve směru na Brno. Pozor, a D2 už se taky rozjela. Tady máme kolonu nahlášenou od exitu 3 Chrlice. Šťastnou cestu, kdyby cokoliv volejte nebo použijte naši aplikaci.
0: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
1: Sluníčko a k tomu 14 stupňů, ukazuje teploměr v centru Brna. Odpoledne 23 až 25, mělo by být slunečno. Zítra střídavě oblačno až polojasno, teploty ale zůstanou na 23 až 25.
0: Free Radio. Hudební

0: Steve Aoki na Free Radio 107 FM, 12 minut po deváté. Jdeme na čerstvé krimi zprávy. Markéta Skřivánková připravená.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Pěkný den vám i posluchačům. Kartonové šablony, masku na obličej i spreje měla v noci na chodníku vyskládané 24-letá žena, kterou strážníci přistihli na přelomu týdne v Komárově. Během své kontroly si ji všimli právě, když sprejovala na stěnu první písmeno ze zamýšleného dalšího nápisu. Už v předešlých dnech si podle svých slov na zeti namalovala bílý podklad o ploše 4 čtverečních metrů. Mladá žena vystupovala velmi zdvořile a vysvětlovala, že chtěla místo zvelebit pomocí haiku. To je tradiční japonská báseň od 3 verších s pevně daným počtem slabik. Lídka ji upozornila, že stačilo požádat majitele o souhlas a vyhnula by se velkým potížím. Na to mladá žena připustila, že by vlastník pravděpodobně nesouhlasil. I přesto strážníky požádala, jestli by mohla svůj poetický výtvor dokončit, což si nemohli umožnit. Přivolali hlídku státních policistů a případ jí přidali pro podezření z trestného činu. Děkuji za pozornost a všem posluchačům Free Radio a přeji pěkný den.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Would I Like To You. Tohle je Cedric Gervais David Guetta, 19 minut po deváté. Další čerstvé krimi, pojďme se podívat na Horkou linku od brněnských kriminalistů.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Krásné dobré ráno. Minulý týden přijali policisté na Tisňové lince oznámení o kličkujícím vozidle na dálnici D1. Krátce před 14. hodinou měl řidič bílého auto dokonce narazit i do svodidel a pokračovat v jízdě. Operační důstojník předal informace hlídkám v terénu. Netrvalo dlouho a policisté dohledali uvedené vozidlo. Řidič jedoucí v levém jízdním pruhu asi 50-kilometrovou rychlostí přejížděl zleva doprava. Policisté se je snažili zastavit, na což nejprve nereagoval, ale nakonec zastavil u středových svodidel. Hned při otevření dveří bylo jasné, co stálo za touhle riskantní jízdou v plném provozu na dálnici. Byl to alkohol. Provedení dechové zkoušky nebylo vůbec jednoduché. Řidič nebyl schopen reagovat a během kontroly i usínal. Nakonec se dechová zkouška povedla. Výsledek překvapil i policisty, a to 3,86 promile. Řidičský průkaz mu byl zadržen a nyní se bude zodpovídat z ohrožení pod vlivem návykové látky. Přeji hezký den a naslyšenou příště.

0: Tak za námi Future Breeze, Have a Buff. 9 hodin 30 minut. Krásně nám to vyšlo, pojďme na zprávy, mrknem, co je nového. Za chvilku doprava a počasí.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
2: Přeji hezké úterý. Letošním vítězem soutěže Cena za krajinu v Jihomoravském kraji se mezi komplexními projekty staly Vohančice na Brněnsku. Obec obnovila místní potok, vybudovala nové tůně či vysadila více než 9,5 tisíce stromů a keřů. V kategorii jednotlivých opatření porota ocenila Ochoz u Brna a Černovice. Dnes začíná výstava českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále Pražského hradu. První dny bude určená školákům. Od soboty se otevře i veřejnosti. Vstup je zdarma, výstava potrvá do pondělí 28. září. Ruský podnikatel spjatý s Kremlem zaplatil oslavy, které následovaly po svatbě nejstaršího syna amerického prezidenta Donalda Trumpa. Uvedla to agentura AFP s odvoláním na společné prohlášení Donalda Trumpa mladšího a Bettiny Trumpové. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy porazili Slovensko hladce 3-0. Ve skupině A v Modeně si připsali třetí výhru a mají jistý postup do osmifinále. České reprezentanty včera zdobila především vynikající úspěšnost v útoku, která celkově dosáhla 72%.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Tak jdeme omrknout, jak to vypadá s dopravou, kde pak máme komplikace. Ještě stále vidím kolonu aktuálně, kdo jede po dálnici D1. Tak se nám trošku rozjela mezi Rousínovem a Holubicemi, už je do průjezdné. Od Holubic je tady kolona směrem na Brno, tak opatrně, D2 taky, jo, od exitu 3 Chrlice. Koukneme na bouračky, máme tady 3 nahlášené. Ta první je na ulici Merhautova, dávejte pozor, havárie skútru a na místě policie. Ještě tady mám další problém, tentokrát v ulici Veveří. Tramvaj a 5 osobáků na místě taky policie České republiky a průjezdnost je tady trošku horší, tak s tím počítejte, no a pozor. Tramvaj s osobákem Nezamyslova ulice v Brně, tak ať víte ovšem, co se děje. Jinak v centru města Brna ten provoz se nám trošku uklidnil. Kolony drobné jsou ještě na ulici Křenová Olomoucká a Zvonařka Dornych. Jinak všem šťastnou cestu, pevné nervy, pokud jste někde v komplikacích a kdyby náhodou jste o nějaké věděli, tak nám zavolejte anebo použijte naši aplikaci. Díky.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 15 stupňů aktuálně. Odpoledne bude víc. 23 až 25 a k tomu sluníčko.

0: Sigal, Ella Henderson dohromady We Got Love, máme 9.39, za chviličku tajemný film, do té doby ještě Lukino Bartolíne, přijde Lukáš, prozradí nám aktuální 4 nováčky z hit parády. Ano, 107. frýčka, hit parádu můžete v premiéře tady u nás slyšet každý pátek v 15.00, posunuli jsme to o hoďku v 15 hodin, no a samozřejmě v nedělní repríze od 13.00. Těšte se, za chvilku novinky a k tomu ještě první nápověda z tajemného filmu.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Slyšíš to?
4: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
3: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
4: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Mauthausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
3: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s banjo bandem a další.
4: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
3: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
4: Burčákové slavnosti. Hustopeče, to musíš zažít.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
6: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Free Radio 107 FM.

0: Radio. Sí, Radio. Novinky. Hit parády.
1: Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším krátký přehled novinek hit parády 107 Frička. Novinka s číslem 1, Cat's Eye a jejich Hootie Fruity. Novinka číslo 2, Atoma a italský Anima. Se třetí novinkou do hitparády přichází Cardi B a Ha.

čtvrtá novinka aktuálního kola hitparády 107. Fríčka nese název Same Old Sky. Ale Farben a May Stephens. Takhle zní aktuální novinky hitparády 107. Fríčka. Hlasovat pro ně můžete kdykoliv, non-stop, na známé adrese freeradio.cz/top107.

0: Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
2: Tajemný film. Už za chvíli.

0: Larry Brown, Axel Foley na Free Radio, 9 hodin 57 minut.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Tadle delegace jede ven bavit bary. Jaký bali, hochu, my valíme na jadr.
0: My jedeme taky na jadrán. Michal Kury za chvilku. Steve Hawke, Ali Oaks. Také Gabry Ponte, Depends on You. Tajemný film nachystaný. Za chvilku budeme soutěžit o poukázku v hodnotě 300 korun na konzumaci na pizza Bombastika, kterou najdete pětkrát v Brně.
3: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Kiss My. Ale Annie Marie, Kiss My, pět a půl minuty po desáté dopolední, a to znamená co? No, jdeme hledat tajemný film. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Dneska tady mám pro vás specialitku. Budeme hledat americko-kanadskou krimi komedii, která byla natočená v roce 2000. Celých 26 let stará komedie. Ale pořád dobrá. Jedna z mých nejoblíbenějších. Tak, tohle je první nápověda, za chvilku dáme další. Teď Steve Aoki, Ellie Oaks, taky Felix Jen a Justin Thompson. A přehled toho nejnovějšího. Free Radio, hudební novinky. To, co právě letí.

Felix Jen, 12 minut po 10. dopolední, pojďme na druhou nápovědu z tajemného filmu. Tajemný film, tajemný film, na Free Radio. Poprvé jsme na tento film mohli vyrazit i sem k nám do českých kin. U nás byl promítaný poprvé 21. září roku 2000. Dostal se jak do amerických, tak do kanadských kin. A ještě vám můžu prozradit, že se jedná o první klasický komerční americký film, který se odehrává v Montrealu. Také se tam natáčel, i když původní děj byl zasazen na Floridu. Počet mrtvých ve filmu je 5 osob. Někdo to tady zase spočítal. No a za chvilku vám prozradím, kolik si tento snímek celkem vydělal v kinech. Tak držte vlnu. Michal Kury, Jadran, za chvíli Klingande. No a nápověda třetí je před námi. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Klingon, Somewhere New na Free Radio 107 FM. 18 minut po 10. A my jdeme na nápovědu číslo 3. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Přátelé, náklady na to, aby tento film mohl být vůbec natočen, byly nějakých 41 milionů amerických dolarů. Celosvětově si tento film poté vydělal 106,4 milionů. A pozor, ještě vám můžu prozradit, že o 4 roky později se filmaři rozhodli natočit pokračování. Jenomže to už se tak velkého úspěchu nedočkalo. Alespoň teda, hlavní herci tam zůstali stejní, ale ta dvojka nebyla tak dobrá. Co bych vám ještě mohl prozradit? Díky tomuto filmu se zvednul prodej a hlavně zájem o osobní automobil značky Volkswagen. Jednalo se o Brouka, o Broučka. Protože v tomto filmu účinkoval žlutý Brouk. No a lidem se to líbilo, tak si je začali potom pořizovat ve větším. Tak, docela to téhle firmě pomohlo. To by stačilo, 3 nápovědy jsou venku, 4. poslední tu si necháme až po zprávách.
1: Roman Koloděj, Free Radio.

0: Benson, Jiří Gabry Ponte, 10:29. Čas na zprávy.
1: Jdem na to.
0: Mrknem, co je nového, za chviličku i omrkneme společně dopravu, koukneme taky na počasí, jak to vidí meteorologové. A dopravu děláte i vy, a to na telefonu 608 37 27 07, anebo přes naší aplikaci, a pokud ještě nemáte, tak se mrkněte do vašeho obchodu přes mobilní telefon, stáhněte si Free Radio a budete s námi ve spojení.
2: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
3: Pěkné dopoledne. Dalším postupem v koncesním řízení na prodej pozemků pro stavbu nového fotbalového stadionu za Ložánkami se dnes opět zabývají brněnští zastupitelé. Na parcelách stojí schátralý fotbalový stadion. Postavit nový tam chce brněnská zbrojovka. Zastupitelé prodej projednávali už v červnu. Tehdy rozhodnutí odložili do doby, než budou zajištěny další podklady. Teď má Brno k dispozici revizní znalecký posudek na cenu pozemků nebo stanovisko Ministerstva kultury k zamýšlené výšce stadionu 37 metrů. Ve Vladislavském sále Pražského hradu jsou ode dneška vystaveny korunovační klenoty. První 4 dny si je mohou prohlédnout školáci. Od soboty 19. do pondělí 28. září se výstava otevře veřejnosti. Japonská prefektura Yamanashi od příštího roku začne účtovat horolezcům na hoře Fuji poplatky za záchranné operace, prováděné jejím vrtulníkem. Bude tak činit v období, kdy je výstup obvykle zakázán a pokud jí lidé nepředloží plán výstupu. O trenéra fotbalové Sparty Briana Priskeho projevil zájem Mönchengladbach. Kouč Pražanů je jedním z kandidátů na uvolněné místo kouče bundesligové Borussie. Priske se v současnosti připravuje se Spartou v Jerevanu na zítřejší utkání prvního kola základní části Evropské ligy proti Araratu Arménia.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Jdeme omrknout dopravu, jak to vypadá aktuálně. Pozor si dávejte na D2, 10. kilometr z Bratislavy na Brno. Tady je havárka. Dodávka s obytným vozem. Vozidla stojí po nehodě na krajnici, provozu by bránit neměli, ale přece jenom opatrně. Merhoutka, tady došlo k nehodě skútru a pozor, ještě Nezamyslova ulice, srazilo tady osobní auto se tramvají. Je tady částečně omezený provoz. Koukneme ještě, jak vypadá ten provoz aktuálně. V červených barvách tady vidím ulici Tržní trošku, ale jinak byste projet měli bez komplikací. Hustší provoz očekávejte kolem Moravského náměstí na Milady Horákové. Šťastnou cestu, kdyby něco, neváhejte se ozvat.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 18 stupňů venku, ukazuje teploměr v centru Brna 23 až 25 během odpoledne a zítra to stejný.

0: own. Tajemný film. Tajemný
1: film. Na a jdeme na nápovědu poslední z tajemného filmu. Přátelé, já vám prozradím teďka jména, ale jsou to filmová jména. Nejsou to skutečná jména herců. Jsou to jména, která se velmi často v tomto snímku objevily. Oseransky. Ještě vám řeknu další jméno. Jimmy Tadesky. A nebo Jany Gogolak. Říká vám to něco? Tak to zkuste. Tajemný film. Tohle byla poslední nápověda z tajemného filmu, další už nebude, ale bude co? No, bude poukázka na pizza Bombastika, kterou najdete pětkrát v Brně. A můžete si tam dát na cokoliv budete mít chuť. Vidím, že už někdo volá, kdo pak je tam? Dobrý den.
2: Ahoj, tady je Šámek.
1: Kdože?
2: Šimonek.
1: Šimon?
2: Ne, Šmálek, Slavomír.
1: Slavomír, Slávek, Slávku, ahoj, čau, promiň, blbě jsem slyšel. Jseš někde v autě na handsfreečku, nebo kde pak se nacházíš?
2: No, na handsfreečku jsem, sedím v autě ve vypnutým, takže...
1: Ve vypnutým, dobře. Slávku, teď mě bude stačit jediné, správná odpověď. Já se zeptám, jaký jsme hledali film?
2: No, to by si psal úplně každej. Můj soused zabiják.
1: Můj soused zabiják. Jak jsi domyslel, že by si dopřál každej?
2: Mám to, že bys si přál mi takovýho souseda.
1: Ty bys chtěl nájemnýho vraha jako souseda?
2: Jasně.
1: Dobře, proti gustu, jak se říká. Dobrý, ale bude ti od nás muset stačit pouze poukázka na pizza Bombastika. Může být?
2: Super, určitě.
1: Tak jo, máš ji tady u nás, vydrž na telefonu, nepokládej. Je to samozřejmě správně, můj soused zabiják, to byl dnešní tajemný film, přátelé. Zítra budeme pokračovat.
3: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
4: A pátrání opět začalo.
5: Na Freerádiu hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
4: Je tvoje?
5: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
4: Ztracená bankovka Freerádia.
5: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa!
1: Na kráji za
2: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
3: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
4: Free Radio 107 FM. 107 FM.
5: I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make a

0: Gary Chaos. Jack hits the road.
1: Jack hits the road. Gary Chaos. 10 hodin a 54 minut. Aktuální čas.
2: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
1: A valíme dál. Před námi poslední hodinka. Celebritky, za kým půjdeme, se dozvíte za chviličku. Mrkneme ji na muziku. Utopia Kaskáda. Take me to Utopia. Give me a place for my broken heart. Rád bude taky novinka od Cardi B. Aha. A taky Gabry Ponte a Little Tony, Feedly di Pitagora. No a teď od Free Radio několik tipů, kam vyrazit.
3: Free Radio, kam vyrazit.
4: Zveme vás na velký pivní nářez přímo v srdci Brna. Originální bavorská piva nejen z mnichovského Oktoberfestu ochutnáte od 16. do 20. září v Brně na náměstí Svobody. Užijte si baví léto uprostřed brněnské historie s napěněnou nádherou. Jubilejní 10. ročník Oktoberfestu letos na Svoboďáku od 16. do 20. září.
3: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Tmut na Free Radio, 2,5 minuty po 11. Za kým půjdeme dneska v rámci Celebrity Show? Brad Pitt s přítelkyní vyrazil na US Open a schytali hroznou bídu. Za co? Prozradíme za chviličku a koukneme na první slova Marka Ebena a Terezy Kostkové. Překvapili na tiskové konferenci ještě před Stardance, že je to pro ně poslední ročník. Dozvíte se proč. Už za chviličku tady u nás na Free Radio. Free Radio.

0: Jason Derulo, If It Ain't Love.
1: Jason Derulo, 16 minut po 11. Jdeme na celebritky.
2: Celebrity show. Celebrity show. Na Free Radio.
1: Přátelé, Marek Eben a Tereza Kostková překvapili oznámením, že letošní řada Stardance bude jejich poslední. Na tiskové konferenci popsali, proč cítí, že po 20 letech přišel správný čas odejít, a přiznali, že posledních 10 večerů si chtějí užít naplno. Tak jak to bývá u každého zrodu, je přítomný závěr a konec. Jak jsem to tady tak pochopil a pročítal, Marek Eben v rámci té tiskové konference dokonce i zavtípkoval, že v době, kdy se začalo točit Stardance, je to 20 let, tak nebyl ani kilometr dálnice do Varu, a teď po 20 letech už je skoro hotová. A sám řekl divákům, pojďte si doužít poslední díl s touto moderátorskou dvojicí. Nezná v dalších Stardance takhle stabilní moderátorské dvojice. Myslí si, že právě ta česká, Marek Eben s Terezou Kostkovou, po 20 letech snad jediný Stardance tady u nás v Česku. Důvod odchodu, no, už si to chtějí užít z té druhé strany, ze strany diváků. A já se jim nedivím, po 20 letech. Tak držíme pěstí, ať to dobře dopadne. Kaskáda před námi, Sigala, bude tu Gabry Ponte, no a mrkneme za Bradem Pittem, kteří nebo se svojí přítelkyní navštívili US Open a dostali docela bídu. Proč? Dozvíte se za chvíli.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Ale Gabry Littletony, Gabry Ponte, Feedly di Pythagora, 11 hodin, 30 minut, čas na zprávy.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
6: Pěkné dopoledne. Na brněnské náplavce se od čtvrtka do soboty uskuteční první ročník festivalu Náplavka Open, který během 3 dnů nabídne bohatý program plný hudby, dobrého jídla a aktivit pro rodiny s dětmi. Akci zahájí ve čtvrtek v 19 hodin vystoupení brněnské filharmonie. V řece Moravě v Olomouci a jejím okolí kvůli velmi nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb. Jde o největší úhyn od začátku sledování místní rybí populace v 90. letech. Nízký průtok v Moravě a jejich přítocích způsobilo dlouhodobé sucho. Ve vodě je málo kyslíku a ryby se dusí. Jejich úhyn pokračuje. Nejvyšší soud Spojených států, ve které mají převahu konzervativci, zamítl snahu administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa zavést přísnější pravidla pro korespondenční hlasování před klíčovými listopadovými volbami. Ty rozhodnou, kdo bude ovládat kongres. 3 dny po deblovém triumfu po boku Kateřiny Siniakové na Grand Slamovém US Open zvládla Taylor Townsendová první singlový zápas na turnaji v Mexiku. V úvodním kole americká tenistka vyřadila Němku Tatianu Mariaovou po vítězství 6-7, 6-3 a 6-2.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Jdeme omrknout, jak to vypadá na silnicích aktuálně, kde pak máme komplikace. Na D2 na tom 10. kilometru dávejte pozor. Ještě stále tam probíhá rozšetřování té dopravní nehody, ale nijak to neprodloužilo kolonu, která je na D2 stále od exitu 3 Chrlice, takže tady to vypadá dobře, ono to vozidlo je odstavený na krajnici, takže průjezd by měl být v pohodě a průjezd v pohodě je taky v centru Brna. Šťastnou cestu, kdyby cokoliv volejte nebo použijte naši apku.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teplota se přibližuje ke 20, venku máme 19,5 stupně aktuálně. Odpolední maxima 23, 25, zítra podobně, ve čtvrtek a v pátek potom zataženo dešťové přehánky a denní maxima 19 až 21.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Spoustu let se nám vědci snažili namluvit, že ze sacharidů konzumovaných po 18. hodině stloustneme. Nyní se ale zjistilo, že sacharidy vůbec neví, kolik je hodin.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Gregory a Footprints, 11 hodin, 42 minut.
1: Celebrity show. Celebrity show. Na Firádiu.
0: Být slavná osobnost, no, někdy to není zrovna výhra, přátelé. Své o tom ví už i Brad Pitt s jeho přítelkyní. Na nedělním mužském finálovém zápase tenisového turnaje US Open nechyběla v první řadě hlediště celá plejáda slavných osobností, například Pierce Brosnan, Jeff Bezos s manželkou. A objevil se tam i Brad Pitt s přítelkyní Ines. Ti volili takový svérázný módní styl, který ovšem jakoby veřejnost vůbec nepobrala. Jedovatých komentářů bylo pod zahraničními články jako hub po dešti. Ta přítelkyně Breda Pitta zvolila takový zvláštní šití kolem krku, taková divná halenka. No a Brad tam přišel, dokonce to tady někdo napsal, oblečený jako instalatér. Ona zase jako kdyby šla v roce 1992 zpívat karaoke. No, tak nevím. No, možná příště zvolit asi jiný druh oblečení na tenisový zápas a hlavně na takovouhle událost. 11.43, Afrojack, před námi Hugel, bude tu Global DJs.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Slyšíš to?
4: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
3: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
4: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Mázhausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
3: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s Benjo Bandem a další.
4: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
3: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
2: Burčákové slavnosti Hustopeče, to musíš zažít.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Jsem hrdina, jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Free Radio 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio.

0: za námi Global DJs, What a Feeling. A my jdeme hledat majitele ztracené bankovky.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Teď už i s Peťou, nazdar, ahoj.
2: Krásné, ještě stále dopoledne, ahoj.
0: A Honzu zdravíme na telefonu, nazdar Honzíku.
3: Ahoj, ahoj.
0: Čau, jak se máme, dobrý?
3: Dobrý, pracovně, takže v pohodě.
0: Co děláš za práci?
3: Ve skladě.
0: Ve skladě, v jakým, klidně to řekni.
3: Klidně to řekni, tady s hadicema, s šroubením.
0: S hadicema.
2: S hadicema.
0: To by se líbilo Petře.
2: Ale.
3: Jo.
2: Ale.
0: Tak, prosím tě, Honzíku. Platí vás tam asi dobře, protože ti ulítl pěti litr z kapse a my tobě jako správnému majitele tě ho vrátíme a pouze v případě, že budeš znát sériové číslo toho pěti litru. Jo?
3: Jasně.
0: Tak jo, ale můžeme jít na první číslo teda?
3: Můžeme.
0: Tak povídej, jaký je první číslo na té tvojí bankovce na tom pěti litru?
3: První číslo bude nula.
0: První číslo bude nula.
2: Je to tak.
0: Je tam.
2: Já ani nevím, jestli už někdo uhádl druhé číslo.
0: Zatím ne, zatím se nepodařilo.
2: A, tak Honzíku, držme palce.
0: Honzíku, druhý číslo.
3: Druhý číslo jedna.
0: Jedna, říká Honzík. A to je
2: špatný. Ale i tak děkujeme za zavolání.
0: Ale díky, měj se krásně.
2: Práci,
0: pozdravuji, Jesperu. Ahoj, čau. Tak, co budeme dělat?
2: Jak, co budeme dělat? No, budeme vysílat.
0: To je pravda.
2: Radost.
0: A dáme si písničky.
2: Dáme.
1: Ztracená bankovka Free Radio. Pátráme od rána do večera na 107 FM.
0: A dáme si takovou rekapitulačku toho, co tady dneska od rána bylo. Takže no, Double proběhl.
2: Tajemný film.
0: Lupeny na kometu proběhly.
2: Tajemný film?
0: Tajemný
2: říkám
0: film,
2: to dobře?
0: Ano, tajemný film jsme nadělili. A včera zbyli nám tady lupeny na kometu, tak si můžeš dát dneska.
2: Vlastně, dobře.
0: Tak jo, tak přátelé, jo. Dobře poslouchejte, vyhrávejte, máme pro vás spoustu skvělých výher a k tomu i muziku a nechte se překvapit, jaká bude následovat. Teď už Peťa, já se těším v 7 ráno.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Farbena Graham Candy na Free Radio po 12. už s vámi ve studiu. Já, Peťa Hlávková, Jolany mají dneska svátek, holky, přejeme všechno nejlepší. Po letech pátrání se našla socha Léfbérových, dílo uvidí od září i veřejnost, tak více si o tom popovídáme za pár okamžiků, teď už ale pokračujeme přehledem našich hudebních novinek.
1: Free Radio, hudební novinky, to co právě letí.

0: více než 80 letech od chvíle, kdy musela slavná brněnská rodina opustit svůj domov, se do Brna vrací výjimečné umělecké dílo. Mramorové sousoší s názvem Sirotci od italského sochaře, které desítky let patřilo k pohřešovaným. Od 16. září, tedy od zítra, dočasně vystaví ve Vile Lever za přítomnosti potomků Augusta a Alice Leverových. Přáním rodiny zůstává, aby se socha v budoucnu mohla natrvalo vrátit tam, kam patřila, tedy do obnovené Vily na Hlinkách, a aby byla přístupná lidem. Teď už Mikolas a Trips na Fríčku.
1: Free Radio. Tvý brněnský rádio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: jako stále s vámi, my se jdeme podívat, jaká další muzika vám bude dělat radost v následující půlhoďce. V Čekistáně jsou David Guetta, Shota Kavasi. Taky Tommy MC a 71 Dig It. Nebo Timmy Trumpet, teď už ale taky zprávy s Peťou.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Přeji hezké úterý. Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno vstoupila do nového školního roku v nových prostorách. Od září působí v budově Biskupského gymnázia na Barvičově ulici. Nově může také pracovat nejen s jednotlivými klienty, ale i se skupinami. Začalo restaurování jednoho z nejcennějších obrazů ve sbírkách Národní galerie. Růžencové slavnosti od německého malíře Albrechta Dürera. Jeho hodnota je nevyčíslitelná. Práce potrvají zhruba 5 let a podílet se na nich budou desítky odborníků z Česka i z ciziny. Výprava na houby se nevyplatila dvěma Italům ve Švýcarsku. V lesích v kantonu Ticino nazbírali 30 kilo hřibů. Místní pravidla však dovolují každému člověku odnést si za den pouze 3 kila. Policisté jejich úlovek při kontrole zabavili a případ předali úřadům. Houby nakonec místo sběračů dostanou seniori z nedalekého domova. Dominika Šalková a další tenistky si na úvodní zápas turnaje v São Paulo musí počkat nejméně do dneška. Včera je na kurt nepustil déšť. Utkání Šalkové proti 6. nasazené Španělce Jessice Bouzasové je na programu dnes od 18.30.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Křižovatka Cejl a Vlhká tady bourala 2 osobní vozidla. Tady očekávejte komplikace v provozu. Houstne nám to trošku ve směru na Brno po dálnici D2. Kdybyste věděli o čemkoliv dalším, co se děje na silnicích a chtěli to dát vědět i ostatním řidičům na cestách, volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Frýčka.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 21 stupňů hlásí Brno, to jsou dnešní maxima. Co se týče zítřejšího dne, tak očekávejte, že tady v Brně by se teploty na svých maximech mohly pohybovat kolem 26. Teď už David Guetta, Shota Kavasi.

0: Free Radio.
1: A pro fanoušky Oasis tu mám jeden dokument. Legendární skupina se vrací na velké plátno. Dokument s názvem Don't Look Back in Anger zachycuje triumfální comeback Liama a Noela Gallagherových během jejich turné, které znamenalo jejich první společné živé vystoupení po 16 letech v roce 2025. Film nabídne dosud nezveřejněné záběry ze zákulisí zkoušek i koncertních pódií a také první společné rozhovory bratrů po více než dvou dekádách.
2: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
0: A pátrání opět začalo.
3: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
0: Je tvoje?
3: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Free Radio.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
0: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Christina Aguilera na Free Radio ve 12 hodin a 54 minut.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
0: A my jdem na další muziku, jaká že bude? Pakistáni už jsou Pitbull a The Jacket. Zazní Lauren Bull. Nebo novinka od Joela Corio.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek. Mr. Worldwide.

Loran Wolf na Fríčko po 13. hodině, už za chvíli budu mít na drátě mluvčí městských strážníků paní Markétu Skřivánkovou a ta vám prozradí, co museli v tomto týdnu strážníci řešit, tak si to nenechte ujít, teď ale přehled novinek. Free Radio. Hudě.

0: Free Radio. V Brně jsme doma a víme o všem.
1: Na vlně 107 FM už také mluvčí městských strážníků paní Skřivánková, ta vám prozradí, co zajímavého museli strážníci řešit.
2: Pěkný den vám i posluchačům. Kartonové šablony, masku na obličej i spreje měla v noci na chodníku vyskládané 24-letá žena, kterou strážníci přistihli na přelomu týdne v Komárově. Během své kontroly si všimli právě, když sprejovala na stěnu první písmeno ze zamýšleného dalšího nápisu. Už v předešlých dnech si podle svých slov na zeti namalovala bílý podklad o ploše 4 čtverečních metrů. Mladá žena vystupovala velmi zdvořile a vysvětlovala, že chtěla místo zvelebit pomocí haiku. Přece tradiční japonská báseň od 3 verších s pevně daným počtem slabik. Lidka ji upozornila, že stačilo požádat majitele o souhlas a vyhnula by se velkým potížím. Na to mladá žena připustila, že by vlastník pravděpodobně nesouhlasil. I přesto strážníky požádala, jestli by mohla svůj poetický výtvor dokončit, což by nemohli umožnit. Přivolali hlídku státních policistů a případ jí přidali pro podezření z trestného činu. Děkuji za pozornost a svým posluchačům Free Radio a přeji pěkný den.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Gabry Ponte na Free Radio, jaká další muzika, že vás čeká, si pojďte poslechnout. Těší se na vás Livingstone. Tak Ava Max. Tak je zpátečka od Jana Vejna, teď už ale zprávy s Peťou.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radio.
2: Pěkné odpoledne. Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie dnes v areálu Fakultní nemocnice Brno otevřelo novou budovu. Investice včetně vybavení vyšla na zhruba 3,5 miliardy korun. Centrum zřizuje Ministerstvo zdravotnictví a je jedním z největších kardiochirurgických pracovišť v Česku. Vláda odložila rozhodnutí o návrhu změny zákona o ochraně veřejného zdraví, která má umožnit mimo jiné očkování proti chřipce v lékárnách. V minulé sezóně se nechalo očkovat proti chřipce přes 825 tisíc lidí. Ministerstvo zdravotnictví se snaží zájem podpořit. Kromě proškolených lékárníků by měli mít možnost očkovat i lékaři všech odborností. V části Nizozemska je od dnešního rána omezena vlaková doprava. Vládní organizace ProRail, spravující nizozemskou železniční infrastrukturu, sdělila, že příčinou by mohla být sabotáž. Na kolejích byly na několika místech nalezeny předměty, které tam někdo umístil záměrně. Čtvrtým soupeřem českých volejbalistů na mistrovství Evropy budou dnes večer mistři světa Italové. Svěřenci Jiřího Mnováka se sfavorizovaným domácím výběrem utkají už s jistotou postupu do osmifinále. V předchozích zápasech ve skupině A v Modeně porazili postupně Řecko 3-1, Švédsko 3-2 a Slovensko 3-0.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Jednička 190. kilometr před Brnem ve směru od Prahy. Tady bouralo osobní auto s dodávkou. D52 20. kilometr ve směru na Brno. Tady dejte pozor na poruchané osobní auto. To najdete i odstavené na krajnici dálnici D1 na 203. kilometru směrem od Brna na Vyškov. A pozor v Beně v Ostravské ulici směrem do centra u sjezdu na Bělohorskou se střetlo osobní auto s nákladním.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: 21 stupňů máme aktuálně venku, hezky nám tam bude svítit sluníčko po celý den. Co se týče zítřka, tak očekávají se tady v Brně teploty kolem 25, možná i 26 stupňů. K večeru by potom zítra mělo sprchnout a to ochladí vzduch potom na čtvrtek. Teď už Livingstone.

0: Free Radio, burza práce.
1: Tričko vám sežene novou práci, můžete být třeba v Brně energetik. Požadované dovednosti, jaké byste měli mít, tak hlavně vzdělání elektro, praxe bude vítána, měli byste mít dobrou znalost práce na počítači a řidičský průkaz skupiny B, komunikativní, pečlivý, zodpovědní s analytickým myšlením byste měli mít. No a nabízí zajímavou práci v centru Brna za školení zkušeným kolegou, dovolenou navíc, sick days, stravenkový paušal, příspěvek na penzijní připojištění, pracovní dobu 7,5 hodiny a náplň práce je řízení a optimalizace spotřeby energií, návrhy úsporných opatření a sledování legislativy, také komunikace s dodavateli, distributory a úřady a zajišťování revizí a kontrol technických zařízení. Kontakt a více informací najdete na webu freeradio.cz/burza práce.
0: Free job, free job na Free Radio.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou

0: Vidíme od 7. září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kráji za míchy, ochotnej,
1: mňam, mňam, mňam. Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Free Radio 107

0: každý po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Jan Vejn na Free Radio ve 13 hodin a 56 minut.
1: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: Další muzika je přichystaná už za chvíli Italo Brothers. Také zazní Axel Engrosso. Libý hlásek Alessandry Amoroso. No a teď už je první tipy, kam se dá vyrazit.
2: Free Radio. Kam vyrazit?
3: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Operu Aida uvádí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. Hru Krásná Anne Marie nabízí malá scéna Mahenova divadla v 19 hodin. Inscenaci Lidovky jdou do řiti nabízí divadlo Redota v 19 hodin. Hru Pravidla Bencárny nabízí divadlo Husa na provázku od 19 hodin. Komedii Anděl v lihu nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin. Zveme vás na velký pivní nářez přímo v srdci Brna. Originální bavorská piva nejen z mnichovského Oktoberfestu ochutnáte od 16. do 20. září v Brně na náměstí Svobody. Užijte si babí léto uprostřed brněnské historie s napěněnou nádherou. Jubilejní 10. ročník Oktoberfestu letos na Svoboďáku od 16. do 20. září. Zveme vás do muzea. V Technickém muzeu v Brně můžete zjistit, jak nenaletět podvodníkům, jak ochránit svá hesla a data a jak rozpoznat phishing, malware nebo deepfake. Výstava s názvem Kyberbezpečnost pro každého je k vidění od 16. září do konce března příštího roku v Technickém muzeu v Brně. Více na www.tmbrno.cz.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Flying Rose na Free Radio, za chvíli vás pozvu na náplavku Open na brněnské náplavce. Nečekaně, jedná se o první ročník, za chvíli se dozvíte podrobnosti. Teď ale přehled novinek.
1: Free Radio, hudební novinky, to co právě letí.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Brněnská náplavka od čtvrtka do soboty včetně ožije hudbou a dobrým jídlem. Bude se tady grilovat, budete si dávat fakt jako moc dobrý mňamky. Bude se to totiž konat i první ročník festivalu Náplavka Open. Do akce se zapojí místní oblíbené podniky, no a během 3 dní festival nabídne bohatý program plný hudby, dobrého jídla a taky aktivit pro rodiny s dětmi. Akci zahájí ve čtvrtek v 7 hodin večer vystoupení Brněnské filharmonie. Určitě se přijďte podívat. Teď už ale Asték na Free Radio.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: tričko stále s vámi a my už se jdeme podívat, jaká další muzika bude znít za chvíli. V Čechistáni jsou Mark Kor na Sameto. Zazní Alexandra Sten. Nebo MK a za chvíli Peťa se zprávami.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90 a podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
3: Pěkné odpoledne. V rámci přípravy výstavby velkého městského okruhu na Tomkově náměstí vykupovalo město nemovitosti, které byly v kolizi s tímto záměrem. Budova v Karlově 63, která je nyní neobyvatelná, ale našla uplatnění. Nově ji mohou využívat hudebníci nebo umělci. Nájemní smlouva je s uměleckým svazem uzavřena na 5 let. Od pátku do neděle proběhne hlavní vlna tradičního podzimního úklidu v rámci celorepublikové kampaně Ukliďme svět, kterou od roku 1993 pořádá Český svaz ochránců přírody. Registrováno je letos přes 12 000 dobrovolníků z celé České republiky a další ještě přibudou. Řidičům začala sloužit modernizovaná a rozšířená odpočívka Vyškov. Vzniklo tam terasovitě řešené parkoviště s výrazně vyšší kapacitou a oddělenými stáními pro osobní i nákladní dopravu. Součástí areálu je také dětské hřiště, venkovní posilovna a nový mobiliář. Hokejová extraliga dnes v 18 hodin začne zápasem mezi domácími Karlovými Vary a Třincem. V předehrávce prvního kola se utkají týmy, které na sebe narazily v dubnovém semifinále play-off. Do finále postoupili po výhře 4-1 na zápasy oceláři.
2: Víme, kde to housne. Doprava Free Radia.
0: Brně v ulici Otakara Ševčíka u křižovatky s Dykovou boural kamion s dodávkou v pravém jízdním pruhu. Dálnice D1 dvoustý, 3. kilometr směrem od Brna na Vyškov. Tady potkáte u krajnice porouchané vozidlo a vypadá to, že je to vše. Kdybyste přeci jen o něčem dalším věděli, volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Fríčka.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 22 stupňů máme aktuálně venku, po celý den nám bude svítit sluníčko. Zítřejší denní maxima se budou pohybovat kolem 26 stupňů a k stupňů a k večeru očekávejte dešťové srážky. Teď Mark Korn a Sameto.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Po cestě v taxíku se obrátí cestující na pana taxikáře s prosbou o pomoc a povídá: prosím vás, ženská je mě nevěrná, potřebuji, abyste šel se mnou domů a dosvědčil její nevěru. Určitě tam bude mít chlapa. Dohodnou se na ceně za tuto službu a vyrazí domů. Když doma v ložnici muž odkryje deku, opravdu je tam ukryt vedle ženy cizí chlap. Manžel vytáhne pistoli, namíří na něj a manželka začne zoufale křičet: Pepo, Pepo, nestřílej, to on koupil náš Mercedes. To on nám zaplatil dovolenou v Karibiku a to on přispívá při tvém platu na chod naší domácnosti. Pepo, prosím tě, nestřílej. Manžel smutně sklopí zbraň, podívá se na pana taxikáře a zeptá se ho: co vy? Co vy byste dělal? No tak to já bych si toho pána přikryl, aby se mi nenachladil.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Tuto sobotu od 8 do 13 bude tržnice v pomyslném centru Líšně plná voňavých, čerstvých a chuťově výrazných lahůdek a také lokálních specialit. Městská část Brno Líšeň totiž pokračuje v tradici líšeňských trhů. A farmářské trhy se pořádají na ulici Dírova na prostranství nad Šalinovou zastávkou už od roku 2011. No a cílem je nabídnout hlavně poctivé potraviny, produkty se značkou regionální potravina Jihomoravského kraje, také garantované bioprodukty, kvalitní maso, klobásky, čerstvé ryby, sýry, chleba, pečivo, které pochází z obilí z našich polí, domácí moravskou třeba zeleninu, ovoce, čerstvé bylinky, bude tam toho opravdu hodně. Těšit se můžete i na rukodělné výrobky, tak se určitě přijďte podívat, teď už ale další muzika.
0: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio v

0: domácí zápas Komety Brno. Free Radio. Vyplatí se poslouchat.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
3: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám. www.ahifi.cz.
4: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Poslouchej na Free Radio a my jdeme hledat majitele ztracené bankovky.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Dušana vítám v éteru Fríčka. Krásné odpoledne přeji.
2: Krásné odpoledne všem fríčkařům.
0: Dušane, kde se nacházíte?
2: Jsem z okolí Blanska.
0: A v práci nebo doma?
2: Právě už na cestě z práce, už mi to skončilo.
0: Tak k tomu si ještě vydělat 5 000 korun, to je dobrý, ne? Takový bonus k výplatě.
2: Aby bylo bezvadné.
0: Jaké je první číslo na bankovce, které hledáme?
2: První číslo, pokud jsem dobře poslouchal, by měla být 0.
0: A je to správně, 0 je tam. Druhé číslo ještě nikdo neodhalil. My víme, jaká čísla to nejsou, ale my potřebujeme vědět to správné. Tak druhé jaké?
2: Ano, a tak druhé zkusím číslo 3, trojku.
0: Trojka? No, tak trojka tady ještě nebyla, tak se podíváme na trojku. A trojka to není. Takže se nám ale výběr úží. Díky moc za zavolání, mějte se krásně, hezky zbytek dne.
2: Dobře, krásné odpoledne.
0: Tak tohle byl, vážení Dušan, takhle jednoduché to je. A věřím tomu, že se dopátráme, kdo je ten správný majitel, abychom mu těch 5 000 korun mohli vrátit. Teď už Lost Frequencies.
1: Odpolední Free Party na Free Radio.

0: na Free Radio už taky Lukáš Bartl, nazdar chlape.
1: Krásné odpoledne, přátelé.
0: Máme 14 hodin 56 minut přesně.
2: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality, správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality, spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: Co kdybychom si zasoutěžili?
1: Jdeme do soutěže, já jsem pro.
0: Že jo?
1: Ano.
0: Lístky o kometu, pojďte volat.
3: Kometa! Kometa!
0: Luky, ukaž mi, jak bys fandil kometě ty.
1: Prosím tě, hlavně, já, kdybych tam byl, já bych pískal na prsty a to teďka, kdybych udělal, tak tobě upadnou uši, protože máš studiová sluchátka, já mám taky studiová sluchátka a někteří posluchači, kteří hladí na sluchátka, by taky mohli přijít o kvalitu sluchu.
0: Dobře.
1: Takže já bych hlavně hvízdal, tak ale mimo hvízdání bych občas jako mohl, tak trošku
0: zařívat
1: tak
0: kometa, pozoru, pojďme pozoru, do boje.
1: Kometa, do toho, aby tam byl ten chraplák, takový ten, jo, jako že máš šestý pivo.
0: Jasný. No tak my čekáme na prvního volajícího z vás. Studiová linka volná. A už nám někdo volá. Kdo chce na kometu? Kdo tam je?
4: Halo, slyšíme se?
0: No slyšíme. S kým se slyším?
4: Čau, čau, Vojta.
0: Vojto, chceš na kometu? Hraje
4: no,
0: proti Hradci... No, hraje proti Hradci Králové 29. té neděle. To si asi uděláš čas, že jo?
4: Jasný.
0: Super. A abys mohl vyrazit, tak nám musíš ukázat, jak té kometě budeš fandit.
4: Tak jo, na Luky ho asi nemám, ale zkusím.
1: Tak pojďme.
4: Kometa! Kometa!
0: Dobrý.
1: Hele, co dobrý, výborný.
0: Že jo.
1: Prostě, hele, tohle hodnotím výborně, je tam to spojení toho pokřiku s tím potleskem, tu, tu, tu, a to je hrozně fanouškovský. To je prostě, ano, to je ta správná atmosféra. Tady já to hodnotím jako výborný. Petra, dobrý, já dávám
0: jedničku. Prošel na výbornou, že jo.
1: Já dávám jedničku, výborně. Vojta zaslouží.
0: Zůstaň nám tam, abychom ti mohli říct, jak ti tu výhru předáme. Pro vás ostatní, teď už BB Rexa Fateless, Lukáš Bartl přichystá až do 20. hodiny a já se těším zase zítra.
5: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Frajer nebo loser?
1: 17,5 minutky po 15. hodině, krásné odpoledne, přeje Free Radio. Podíváme se na rubriku Frajer nebo loser. Mám tady krásný příběh. Svatbu ženich zrušil, oslavu nevěsta nezrušila. Do Toskánska odletěla společně s 30 hosty. A prostě si udělali mejdan. No co? Catherine Jones plánovala svoji vysněnou svatbu v Itálii dlouhých 18 měsíců. Pouhých 7 dní před obřadem jí ale její snoubenec oznámil, že se svatba ruší. Místo toho, aby zrušila celý pobyt, se Catherine rozhodla, že oslava proběhne i bez ženicha. Všechno totiž už bylo zaplacené a hosté měli koupené i letenky. Do Toskánska tak odletěla společně s 30 členy rodiny a společně i s přáteli. Původně plánovaná třídenní svatba se proměnila v oslavu s večeří, párty u bazénu i proslovy její rodiny. Na svatební den si navíc místo hlavních svatebních šatů oblekla šaty určené původně na večerní část oslavy. Celou zkušenost začala sdílet na TikToku a její videa se rychle stala virálními. Nazbírala tak miliony zhlédnutí. Otázka zní, co byste udělali vy? Oslavu byste zrušili, nebo byste si ji užili i bez ženicha?
0: Free Radio 107 FM.
2: Nastraž uši, tahle novinka si zaslouží.

0: pozvánka taky na další pořady Free Radia. Ano, a Retro Party je hodně dobrý pořad, doporučuji, pokud neznáte, rozhodně nalaďte v neděli večer. Teď se podíváme ale na to, jak to vypadá v Brně a v blízkém okolí na silnicích. Omrkneme taky aktuální situaci s počasím, podíváme se taky na to, co nás čeká v noci s počasím a jaké bude počasí zítra během dne. Další hity, které pro vás připravujeme na 107 FM, objeví se Mariana Conte, Imam Beck a Bior Belly Dancer. A taky Jonas Blue a Jack na Free Radio se skladbou Rise. Přesný čas, 15 hodina 29 minutka a s Free Radiem rovnou vyrážíme na silnice. Aktuální doprava je tady.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Mrkneme se na ty hlavní tahy a hlavně na zásadní situace, které by vás mohly zajímat, pokud dneska míříte do centra Brna nebo budete Brnem projíždět. Opatrně dálnice D1 194 a půl kilometr, je to směrem z Brna na Vyškov. Je tady hlášená havárie osobního auta s nákladním autem. Počítejte se zdržením v koloně. Zdržení může ještě dál narůstat, tak s tím prosím vás počítejte. Brno v ulici Otakara Ševčíka, je to u křižovatky s ulicí Dykovou, tady boural kamion s dodávkou, je to v pravém pruhu. Projíždí se s omezením, takže určitě i nohu splynu. Jinak intenzita dopravy, ta odpolední špička, ta je teďka aktuálně velmi hustá. Očekávejte provoz na 400 až 500, to znamená na těch hlavních tazích, tak jak hlásíme každé odpoledne. Teď aktuálně zdržení od 5 až do 10 minut. Nejdelší čekací doby aktuálně asi Žarošická ulice, Gajdošová, to znamená Židenice, Vinohrady. Tady jsou velké komplikace. Na jihu Brna taky velké komplikace nebo silný provoz v okolí Komárova, to znamená počítejte s kolonami v okolí Hněvkovského, taky Černovická ulice, křížení dálnice D1, D2, tam je to problematická situace. Další kolony, klasika na jihu, ať už to ulice Vídeňská nebo Jihlavská, taky Bauerova ulice, Zvonařka, opuštěná, tady všude očekávajte velmi silný provoz a také kolony. Připojí se k tomu rozhodně i Kníňská ulice, tady jsou kolony, které vás drží minimálně na 5 minut. Já jsem to projížděl dneska něco před 14:30, dá se to proletět během 5-6 minutek, je to tam celkem v pohodě, ale teď, když vidím tu další kolonu, která se připojuje už z Veslařské ulice, tak tomu dává té Kníňské ještě zabrat. Takže trpělivosti i v této oblasti, aktuálně by to dopravy mělo být vše. Jezděte v klidu, opatrně a další informace využijte přes aplikaci nebo pošlete přes aplikaci a nebo využijte dopravní linku Free Radia. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude počasí Free Radia.
0: Brno hlásí teploty okolo 24 stupňů Celsia, kolem 18. večerní by to mělo být 22 stupňů Celsia, večer i noc by měla být bez deště a bez přeháněk, což je dobrá zpráva, ale i přesto se noční teploty budou pohybovat celkem nízko, dnes v noci by to mělo být pouze okolo 11 stupňů Celsia. Zítra podle meteorologů bude oblačná obloha, odpoledne ale více oblačnosti, možná i polojasno odpoledne, teploty velice podobné jako dneska během dne, 23 až 25 stupňů Celsia, zítřejší noční teploty by se měly pohybovat okolo 12 stupňů. 2 minutky po 16:15 pokračování odpolední Free Party, teď už Mariana Conte a za okamžik Imam Beck a Bior.

0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Czech Style a John. Čusté, Czech Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.
2: Slyšíš to?
1: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
2: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
1: Poctivý burčák od místních vinařů, historický průvod, Mazhausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
2: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s Benjo Bandem a další.
1: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
2: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
0: Burčákové slavnosti. Hustopeče, to musíš zažít.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
2: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impulse se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
4: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
2: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
4: Stáhněte si aplikaci Taxi Impulse a ušetřete.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
8: Free Radio 107 FM 107 FM
9: We gonna ride, ride, ride, ride, rise till we fall. They say we got no future at all.

0: Buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Necelá 3 minutky schází do 3:15, posloucháte Free Radio 107 FM, Lukino mikrofonu, no a pojďme se podívat na další chytrosti a zajímavosti ze světa. Mám tady dneska hodně procenta, takže mrkneme na takový jako procentuální výzkumy a takový procentuální přehledy. První informace neobsahuje procenta, ale počty, což mě docela zarazilo. Malé děti se smějí průměrně 400krát denně, kdežto dospělí pouze 15krát denně. To je dost obrovský rozdíl. Rád bych se vrátil do dětství samozřejmě na základě této studie, ale pokud posloucháte Freebox, tak jako tak je to určitě víc jak 15krát. Jako, tam ty čísla stoupají právě díky Free Radio a díky té dobré náladě. Pozor, další procenta, to jsou důležitá procenta, přes 90% nemocí je způsobeno stresem. Takže právě proto jsou to ty důvody, proč bylo lidstvo před pár desítkami let o tolik zdravější a vlastně i šťastnější než dneska v dnešní době, protože jako ty nemoci se právě díky tomu stresu, který na nás padá ze všech stran a který dokonce i nevnímáme, tak ty nemoci se na nás potom lepí úplně krásně, jako smůla ze stromu. No a pak tady máme ještě další informaci, která mě na závěr tak jako potěšila, rozesmála. 93% všech pohlednic světa kupují ženy. A to je krásné. Takže prosím vás, úplně minimum stresu, co nejvíc dobré nalady, široký úsměv. Já posílám Eda Sheerana, Shape of You a vy si užívejte Free Party.

0: posloucháte Freeradio 107 FM nebo taky na freeradio.cz nebo taky v naší aplikaci. No a když jsme u toho internetu, vzpomněl jsem si na hlasovací stránku Freeradia. Tohle je totiž, přátelé, aktuálně taková jako nenápadná písnička a sám It's Magic, ale je to třetí místo hitparády 107 Fríčka. A já děkuji za to, že hlasujete i tento týden. Přesný čas ze studia Freeradia, 15. hodina, 52. minutka.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
0: Koukám tady na to levým očkem, jenom tak, abych ještě doplnil ty informace, když Summer is Magic je třetí skladba, tak druhá je Mikolas Josef Ferrari. Dělá mě to obrovskou radost, když jakoby vidíte ten seznam, jo, těch 107 hitů, jsou to celosvětoví úspěšní interpreti, hudebníci, rapeři, zpěváci, zpěvačky, producenti, DJové a teďka jako v té první pětce tam panuje ta česká vlaječka, to je takový jako... Víte, jak to myslím? To jako tak zahřeje u srdíčka ta česká vlaječka v naší hitparádě, takže ještě jednou děkuji všem, co hlasujete, freeradio.cz/top107, třetí místo Christian Marquez solo, já sám Is Magic, dvojka Mikolas Josef Ferrari, jednička dlouhodobě Oliver Tree a jeho petarda Joyride, to jsou aktuálně první tři pozice, jenom tak, aby jsme tak jako třeba v úterý odpoledne připomněli, co se děje v hitparádě. Teď ale v rámci odpolední free party, pozor, posílám další hity všem, co ladí 107 FM, objeví se například krásná nová spolupráce Davida Getty. Jsou tam i další interpreti, jako třeba Alok anebo Stick Figure. Je to Run Run River. A do pohody, no jasně. Víte, co jsme si dneska říkali s tím stresem, jo? 90% všeho, co nás jako pomaličku zabíjí, je prostě vlivem stresu, takže... Co kdyby se jako hromadně jsme se třeba domluvili, všichni třeba jako fríčkaři, že bychom se jako nestresovali, no. Tomu... Super muzika, ať máme pohodu, ať máme klidnou duši. David Guetta připraven, za okamžik taky Stromae. Pokud byste se chtěli někdy jako hodně zasmát, napište si na YouTubeko Stromae Aloran Dance Making of Video, kde vlastně Stromae a jeden velmi známý francouzský herec společně jakoby předvádí divadelním způsobem, jak vznikla tahle skladba. Doporučuju, vždycky, když mě je smuto nebo mám nějaký takový dny, kdy to není úplně happy, tak si pustím tohle video. Napište se na YouTube konoma je Stromae Aloran Dance Making of nebo tak nějak. Je tam takový ten herec, takový ten vtipný, menší a k tomu je tam i Stromae a spolu vytváří tuhle skladbu. Je to neuvěřitelná sranda. A já chystám taky něco ze severu. Axel Ingrosso. Je to skladba Sun is Shining, která se do dnešního prosluněného odpoledne náramně hodí. Já mám z toho obrovskou radost, že dneska počasí, jaký je, nebojte se, až do večera nebude žádná přehánka, pršet nebude. Počasí máme nádherné, tak si ho užívejte a taky si užívejte další hity na 107 FM. Axel Ingrosso, Stromae nebo David Guetta.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc

0: Máme 5 minutek po 16. hodině, posloucháte Free Radio 107 FM v odpolední Free Party Axel Ingrosso. Teď už rychlý přehled novinek, taky Morandi, Miss Kelly, k tomu Oliver Tree, Joyride a před okamžikem jsme o tom mluvili, takže bude i první místo z hitparády a doplní to i Calvin Harris a taky Rag & Bone Man. Tolik odpolední Free Party a za okamžik už covery a remixy.
1: Free Radio, hudební novinky, to co právě letí.

0: Tomu říkám pohoda. Free Radio 107 FM právě teď proletěla éterem skladba Lovers in Past Life. Krásná věc, Ragged Boneman spolu s Calvinem Harrisem. My si dáme horkou novinku, ta se jmenuje Higher. Je to skvělá spolupráce, kterou udělali společně Lance Savali a taky Rita Ora. A i hned po této exkluzivní skladbě covery a remixy.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.

0: Hudební kavry a remixy. Kavry a remixy. Na Free Radio.
1: Jdeme na to. 16. hodina, 16. minutka. Krásné odpoledne ještě jednou všem na 107 FM. Od mikrofonu zdraví Lukin. No a před námi kavry a remixy. Já tady tohle to prostě miluju. To je ten můj oblíbený čas. Ukázka originálního hitu, ze kterého budeme dneska poslouchat úžasný remix. Já si myslím, že dneska se z toho posadíme všichni na sedínku, protože už tohle, jako když uslyšíte, tak... Takže Coolio, Gangsta's Paradise. Bude to hodně teďka na hraně, protože spousta lidí, i já jsem zastánce toho, že až takhle velký hit by se remixovat snad ani neměl, ale jako by někdo to zkusil, někdo to použil a pojďme se podívat na to, jak to dopadlo. Slyšel jsem několik nepovedených remixů, ty asi dneska pouštět nebudeme, našel jsem jeden z mála povedenějších, který se extrémně hodí k nám na Free Radio. Tak já doufám, že dneska kavry a remixy tohoto hitu potěší všechny, co aktuálně ladíte 107 FM. Pojďme se podořit do světa muziky. Pokud máte kvalitní audio, jste doma nebo jste v autě, nebo máte sluchátka, tak to malinko voroštujte, tohle bude docela zábava.

Takhle vypadají a takhle krásně zní dnešní covery a remixy na 107 FM Coolio Gangsta's Paradise Decline Drum and Bass Tribute Remix. Takže pokud byste zháněli psáno DMEKL, tedy Decline Drum and Bass Tribute Mix. Covery a remixy jsou pomaličku za námi, 16. hodina, k tomu 21. minutka, chystáme ještě Milk & Sugar, taky zpátečku společně s Culture Beat až do roku 1995 a za malý okamžik už i informace z dopravy společně s počasím na Free Radio.

0: kam vyrazit.
1: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Operu Aida uvádí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. Hru Krásná Anne Marie nabízí malá scéna Mahenova divadla v 19 hodin. Inscenaci Lidovky jdou do řiti nabízí divadlo Redota v 19 hodin. Hru Pravidla Bencárny nabízí divadlo Husa na provázku od 19 hodin. Komedii Anděl v lihu nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin. Zveme vás na velký pivní nářez přímo v srdci Brna. Originální bavorská piva nejen z mnichovského Oktoberfestu ochutnáte od 16. do 20. září v Brně na náměstí Svobody. Užijte si babí léto uprostřed brněnské historie s napěněnou nádherou. Jubilejní 10. ročník Oktoberfestu letos na Svobodňáku od 16. do 20. září.
2: Zpátečka Frýnádia.
3: Zpátečka Frýčka.

0: V rámci odpolední free party takhle krásná vzpomínka. Ano, Inside Out, Culture Beat, rok 1995. No a my se přesouváme do půl páté, přímo do úterního odpoledne. Před námi Pedro. Další dávka energie pro všechny posluchače Free Radia, tak malinko vás napustíme tou energií, abyste to odpoledne celé zvládli a přežili. Hlavně, abyste všechno stíhali a splnili všechny úkoly a povinnosti. Pedro. Za malý okamžik taky spolupráce Showtech a Vasy, Satisfied. A bude taky Felixen a Kaskáda, Boju Tormy. Pohodové odpoledne přeje Free Radio 107 FM, před námi doprava.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Free Radio 107 FM přináší aktuální zprávy z brněnské dopravy. Dálnice D1 194 a půltý kilometr směrem z Brna na Vyškov, tady je hlášená havárie osobního auta s nákladním autem. Počítejte se zdržením v koloně. Aktuálně by to měla být jediná havárie, která je v Brně hlášená. Intenzita dopravy stále tady vidím tak trojku, čtvrku. Velmi silný provoz na jihu Brna, dlouhá kolona na Vídeňské ulici, také na Poříčí. Jihlavská ulice směrem dolů k ústřednímu hřbitovu, minimálně postojte 5 až 8 minut. Další dlouhá kolona se nám táhne od Heršpické přes Honařku až po Hladíkovu. Postojte také na Křenové, Táborské, Gajdošové, Žarošické i Jedovnické ulici. Na téhle straně máme velmi silný provoz. Koliště a přilehlé ulice Křenová, taky nájezd jakoby z Merhoutky směrem k Moravskému náměstí. Tady všude postojte minimálně 5 minut a další kolona je hlášená aktuálně na Veslařské a taky na ulici Kněžská. Jezděte opatrně a pokud máte další informace, využijte aplikaci Free Radia nebo volejte na dopravní linku.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude počasí Free Radia.
0: Rovnou skočíme mezi teploty. Brno aktuálně krása, pohoda 25,5 stupně. Pojďme se podívat, jak to bude pokračovat směrem k večeru. Kolem 18. 19. hodiny stále teploty okolo 21 stupňů, takže i večer bude velmi příjemný. Noční teploty se propadnou až na 11 stupňů během večera a během noci. To vidím bez deště a bez přeháněk. Zítra dopoledne oblačno, odpoledne více oblačnosti. Možná si tam užijeme i trošku sluníčka. Teploty průměrně podobně jako dneska, 23 až 25 stupňů. To budou zítřejší nejvyšší teploty a zítřejší noční teploty opět okolo 12 stupňů. 3,5 minutky po půl páté, pokračování odpolední free party, odkud zdraví Lukin, před námi Jacksony, Rafaela, Kara, Pedro, nebo taky Showtech, Vasy, Satisfied a další bomby na Free Radio.

0: Mrkneme se na události z města Brna. Možná si na to nové nádraží budeme muset ještě chviličku počkat. Nevypadá to s tímto projektem vůbec dobře. O této zprávě už jste určitě slyšeli, pokud neslyšeli, tak poslouchejte pozorně. Brno si na nové hlavní nádraží asi počká. Stavba začne nejdříve na začátku 30. let. Já když jsem to četl, tak jsem si říkal, ježiš, cože, proč, jako, nebo kde je Háček? Přátelé, Háček je tam jako vždycky. Nové brněnské hlavní nádraží se začne stavět nejdříve na začátku 30. let. Původní termín v roce 2028 definitivně padá a nereálný je už také plán dokončit celou přestavbu do roku 2035. Zda se začne stavět, bude záležet i na penězích ze státního rozpočtu. A jsme u toho. Nové brněnské hlavní nádraží se začne stavět nejdříve na začátku 30. let. Zda to tak skutečně bude, záleží i na tom, jestli správa železnic dostane peníze ze státního rozpočtu. Na dotaz ČTK tak odpověděl i mluvčí správy železnic David Kabele. Zároveň to podle něj závisí i na etapizaci přestavby celého brněnského uzlu. Definitivně tak pozbývá platnosti termín zahájení stavby v roce 2028, který byl doposud platný, který železničáři i politici dlouhá léta hlavně uváděli. Celkové náklady na přestavbu uzlu už před lety správy železnic odhadla na více než 70 miliard korun. S ohledem na inflaci lze očekávat, že tyto náklady spíše porostou. Přestavba brněnského uzlu je jednou z klíčových infrastrukturních staveb Česka. Po Praze jde o druhý nejvýznamnější železniční uzel. Prochází jim také velký objem jako osobní, tak i nákladní dopravy a hlavní nádraží už dneska kapacitně nestačí stále rostoucím požadavkům dopravců. Roste totiž objem dálkové i příměstské dopravy a tohle všechno právě komplikuje život přímo Brňanům tady na hlavním nádraží. Zpožďuje se i příprava stavby vysokorychlostní tratě z Brna směrem na Břeclav. U Rakvic se má napojit na současnou trať. V roce 2021, kdy Sdružení železnic poprvé představila podrobnější harmonogram, se počítalo se zahájením v roce 2025. Harmonogram však každý rok upravovala a vždy o rok posunula. Takže do zahájení stavby stále zbývají 4 roky, stejně jako nyní. Takže tolik informace kolem stavby vysokorychlostní tratě z Brna směrem na Břeclav a tolik informace kolem přestavby brněnského nového nádraží. Všechno se nám jaksi zpomaluje a všechno se jaksi zdržuje.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Chase and Status. Becky Hill a Chase and Status. Tuesday, Chase

0: Freebox Free Rádia.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hraje.

0: ty po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio. Novinky v kinech.
2: 16. hodina, 51. minutka, málem bych zapomněl pozvat vás na dnešní kinonovinky. Pokud se chystáte do kina, nevíte na co, tak pár tipů určitě zaslechnete na Free Radio.
3: Kinonovinkou tohoto týdne je třeba francouzský thriller Guru. V době, kdy důvěra v politiku vyprchala a náboženství již neposkytuje odpovědi, se Matt stal nejsledovanějším koučem osobního rozvoje ve Francii. Nabízí jasnost cílu a katarzi, vede semináře, které elektrizují publikum a slibují proměnu. Za pečlivě vytvořeným obrazem se však skrývá mnohem znepokojující realita. Jak roste Mattův vliv, rostou i mechanismy kontroly, které jeho následovníky k němu připoutávají. Emoční závislost nahrazuje sebepoznání a přesvědčování. Tiše přechází v psychologickou dominanci. Tak o tomhle bude nový francouzský thriller Guru. Free Radio 107.

0: práce Gordo a taky Reni Rozonevelt na Free Radio 107 FM krátce před startem Freeboxu. Ano, už se nám to blíží. Už na to klidně můžu upozornit, že zhruba za 10 minutek odstartujeme Freebox. A teď je ale přesný čas. 16. hodina 55. minuta. Hezké odpoledne.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
0: Teď už takový ten klasický přelom v rámci celého odpoledne mezi odpolední Free Party a mezi Freeboxem. Za malý okamžik už prostor pro posluchače Free Rádia a budete moct vybírat muziku. Než se k tomu dostaneme, do éteru poletí novinka Music Sounds od kluků z projektu Fastboy. O něco starší kousek Bambi Ride, o ten se postará Mohombi. A potom zase úplně k extrémní novince. Horká věc, teprve týden na 107 FM, nebo vůbec co týden, necelý týden. Cat's Eye a jejich Hootie Fruity. Nejnovější muzika v rytmu dance a R&B, Free Radio 107 FM, a za malý okamžik taky muzika na vaše přání. Užívejte na 107 FM.

0: Freebox na Free Radio.
1: Krásné odpoledne všem na 107, dámy a pánové. A je to tady, 5 minut po 5. Lukáš Bartl opět zpět, startujeme Freebox. Slyšíte dobře, je tady Freebox, to znamená písničku můžete poslat třeba pro pana školníka, nebo třeba pro někoho, kdo na vás byl hodný, milý, nebo třeba pro někoho, kdo má dneska svátek, jako je Jolana, a nebo třeba pro někoho, jako jste vy sami, pokud si chcete sami dopřát hezkou chvilku, udělat si takovou jako chvilku pro sebe a udělat si takový, jakoby, takový jako duševní refresh. Takže Freebox, jako vždycky od 17. do 20. tady u nás na Free Radio, je to prostě jako železný pravidlo, od pondělí do čtvrtka, v pátek potom bez Freeboxu, tam jako si užíváme jiný věci, to už je jiný vesmír, tam frčí hitparáda 107 Fríčka. Teď ale zpátky do úterního Freeboxu, jsme teprve na startu, v kalendáři dneska 15.15.2026. Užijte si to, hlavně ať máte dobrou náladu, ať se bavíte. Dneska jsem v odpolední Free Party měl ty informace o tom, že 90% všech lidských nemocí pochází ze stresu, tak přece to tomu stresu nedovolíme. Na začátek dneska Sunny Fodera společně s Becky Hill, potom taky Afrojack, Sia, David Guetta a další hvězdy. Muziku budete vybírat hlavně vy, tak se dejte záležet, ať je to poslouchatelný i tady pro mě ve studiu, samozřejmě, ať to tady zvládnu s váma do 8 do večera vydržet. Volejte 790 107 107, pište sociální sítě, aplikace Free Radio, nebo také studiový e-mail, tedy studio@freeradio.cz. Vše důležité už bylo řečeno, já vám popřeju hlavně takhle v úterý odpoledne krásnou zábavu. Free

0: Freebox na Free Radio.
1: Pouhých pár vteřinek nás dělí od další zpátečkové hitůvky, kterou vybírají dneska posluchači Free Radia. Není čas ztrácet čas, tak to nebudeme protahovat. Já tady mám pro vás právě zprávu, nebo vlastně další objednávku, ke které je připojen i tento vzkaz. Zdravím Free Radio a borce Lukáše. Zahraj prosím pro Honzu Ludvíka Pond Replay od Rihany. Čau a díky, Jitka z Rokycan. Tak zdravíme Jitku z Rokycan. Já si myslím, že vše důležité bylo řečeno. Další bomba už je na cestě.
2: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
0: A pátrání opět začalo.
3: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
0: Je tvoje?
3: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Free Radio.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
0: Zpátečka Free Radio.

17.27, Free Radio 107 FM, k tomu taky Freebox s Lukinem. Před námi je vzkaz od Jakuba. Jakube, ahoj, já tě zdravím, jsem rád, že píšeš. A Jakub napsal, že by chtěl zahrát Ferrari pro svoje spolužáky a pro všechny posluchače Free Radia a taky pro sebe. Luke, díky si boží. PS, prosím, Ferrari, ne Mikolas Josef, ale BB Rexa. A tím úplně, jakoby ten Kuba, když to napsal na to PSko, tak tím úplně změnil celou tu situaci. Já jsem totiž už od začátku jsem tak jako jedním očičkem četl dál vzkaz a druhým očičkem už jsem na monitoru chystal Mikolase Josefa. Ale PSko na závěr to celé změnilo. Jakube, já ti děkuji, BB Rexa tady nějaký čas nebyla a my si dáme Ferrari právě ale od téhle zpěvačky.

0: muzika na muzika, no a teď taky doprava na doprava. Přátelé, dopravní informace jsou před námi, přihodíme taky info o počasí, mrkneme se, co nás čeká dneska po zbytek večera a zítra taky během celého dne. Minuta a půl po půl šesté, připravené jsou hity jako Enya Only Time. K tomu taky Fun Factory se skladbou Memories. A další vzkazy a objednávky. Mrkneme se přímo na studiový e-mail, kam další objednávku posílá Denisa. Denisko, ahoj. Prosím zahrát Blackpink a skladbu Jump. Děkuji, Denisa. Denisko, rádo se stalo. Největší porce muziky na přání pokračuje dál, dámy a pánové. Minutka po půl šesté, vyrážíme na silnice. Je tu doprava a počasí.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Vyrážíme na silnice i dálnice, podíváme se na tu aktuální situaci. Pořád nám tady visí upozornění z dálnice D2. Na prvním a půltém kilometru směrem na Brno se srazila dvě osobní auta, počítejte se zdržením v koloně. Další havárie naštěstí v tuhle hodinu hlášené nemáme, takže tohle je ta jediná zpráva, která je tady kolem komplikací ohledně nehody na dálnici 2. Na dálnici D2 ještě byla malinká nehoda hlášená na Kinické ulici, ta už tam ale zmizela. Pojďme se tedy po nehodách podívat na intenzitu dopravy. Stále nám tady visí kolony na Gajdošové ulici a na Táborské, tady ještě postojte minimálně 5 minutek, k tomu další kolona na Žarošické ulici, takže Židenice a Vinohrady stále ještě pod tlakem odpolední špičky. Okolí Zvonařky, okolí Vaňkovky, zdržení okolo 5 minut, další dlouhá kolona na Křenové ulici, stojí nám také Husová, Nádraží, Koliště a přilehlé ulice, na Lidické ztráta minimálně 2 minutek, ale není to tam naštěstí na dlouho. Další kolona vás čeká na Vídeňské ulici směrem k Poříčí a dál potom na Křížovu a na Mendlovo náměstí a samozřejmě jako každé odpoledne vlivem prací na kolejích stále ještě zúžení na Kinické ulici a tím pádem trošičku zdržení. Aktuálně by to mělo být na Kinické něco mezi 5-6 minutami. Tolik informace kolem dopravy. Já vám ze studia Free Radio popřeju hlavně bezpečný dojezd, šťastnou cestu, pakliže máte další informace, využijte dopravní linku Free Radio nebo naší aplikaci.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Teploty v Brně aktuálně nádherných 25 stupňů, k večeru pozvol na ochlazování, ale pořád tady vidím mezi 18 a 19 teploty okolo 21, 22 stupňů. Západ sluníčka dneska 19 hodin a 7 minutek a po 7 hodině a 7 minutě po západu slunce bude teplota pomaličku dolů. Noční teploty by se měly pohybovat dnes noci mezi 11 a 12 stupni Celsia a k tomu na dnešní noc nejsou hlášteny ani bouřky a ani přehánky. Pojďme na zítřek. Zítra z počátku dne oblačno, odpoledne více oblačnosti, někde mezi tím by se mohlo vyjasnit na polojasno. Teploty budou zítra mezi příjemnými 23 až 25 stupni a zítřejší noční teploty se budou pohybovat okolo 12 stupňů.
2: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz. Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
3: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V Ahify hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. Ahify, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám. www.ahify.cz.
1: Free Radio, Free Radio, tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: bankovka Free Radio.
1: A to je milé překvapení. V rámci Freeboxu mezi písničkama na přání najednou soutěž o peníze. Volejte studio 790 107 107. Každý den máte možnost vysoutěžit si tady u nás na 107 FM krásnou cenu a to je bankovka v hodnotě 5000 korun českých. Stačí akorát dokázat, že ta ztracená bankovka je vaše a právě k tomu potřebujete výrobní číslo. Pokud máte svoje tipy, volejte studio 790 107 107. Ve hře je opět 5000ová bankovka ze studia Free Radia. Takže, kdo pak je na lince? Haló, haló? A tak tady nám to vypadlo, Asi před, buď to signál, baterka, nebo nějaká jiná nepříjemnost. Každopádně je to velká škoda, bylo to soutěžní kolo. Já ještě počkám pár vteřin, kdyby náhodou to někdo zkoušel znova. Typovat číslo ztracené bankovky můžete vlastně kdokoliv. A není to, není tady druhý pokus, není tady druhý. To znamená, že to byla asi baterka. Nicméně, soutěž pokračuje dál, před námi Fun Factory Memories. Jakmile uslyšíte výherní signál, volejte. Dneska na signál nereagoval nikdo.
0: Free Radio 107.

0: čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Účkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho. Dobrý energii. Energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.

0: Takže Pretty Woman pro všechny krásné posluchačky Free Radia a že jich je hromada určitě, 100%, no tak víme to, to je jasná věc. Nejenom, že máme v Brně jedny z nejkrásnějších žen na světě, ano, Česko a Slovensko je tím proslulé, že máme opravdu krásné ženy, buďme za to rádi, ale taky máme krásné kočky tady v Brně a i pro ně můžeme zahrát další písničku. Ovšem pozor, teď to nemám na starosti já, na starosti má muziku někdo z vás. Telefonní linka je volná, kdo je tam? Halo, halo?
1: Čau, posluchač Martin.
0: A je to Martin. Martine, co ty říkáš na kočky z Brna? Tvůj názor.
1: Zatím pěkné, ujde to.
0: Počkej, jak zatím, jako chystá se nějaká změna, o které nevíme,
1: nebo... Já se tam chystám ve čtvrtek večer, tak se jdu podívat.
0: Jo, takhle, počkej, ve čtvrtek večer jsou v Brně hezčí holky, než jako v úterý večer?
1: To já nevím, já tam teď nemám cestu.
0: Aha. Co si dáme za písničku?
1: Je to Maximál Crazy.
0: Dobrá, jdeme do toho. Maximální šílenství a ty je to. Nějakou chvilku jsme to nehráli. Takže Martine, pro koho dneska posíláme tenhle party kousek?
1: Pro všechny rozvozáky, pro všechny kastozavízení, pro všechny klíčkaře, pro tebe.
0: Já moc krát děkuju, ať to jezdí. Ahoj.
1: Díky, čau. Hrajeme podle tebe Freebox.

0: Box na Free Radio.
1: Krásné, v Brně ještě stále slunečné odpoledne, přeje Free Radio 107 FM, za námi Tiesto, Maxima, Crazy, od mikrofonu zdraví Lukáš Bartl, čas 17:57 a před námi Sorry Papi. Topik a Becky G jsou připraveni. Další objednávka mě malinko vyrazila dech, je to zpátečková petarda, na kterou jsem úplně zapomněl, že existuje. A díky tomu mám hrozně rád Freeboxy, protože mě i vy občas připomenete něco, na co jsem vám zapomněl. Mám tady pozdrav, zdarec Luke, zahraj prosím tě něco, nebo něco, jo takhle, zahraj něco pořádného, jako třeba Bloodhound Gang. Díky moc, Tibor, řidič autobusu, PS, jste nejlepší rádio. Jako řidič autobusu, asi Tibor má přehled o těch stanicích a tahle pochvala mě potěšila, takže Tibore, moc krát děkuju. A Bloodhound Gang, The Bad Touch, já jsem úplně zapomněl, že to hrajeme. Takže Tiborovi dneska dvakrát děkuji za připomínku toho válu a taky za objednávku do dnešního Freeboxu. Zdravíme všechny šoféry a šoférky a řidiče a řidičky autobusů, posíláme jim pozdravy a o další skladbu se na Free Radio postará Ellie Goulding ve spolupráci s Cosmic Gates. Love Me Like You Do v tomto remixu, taneční verze a Ellie Goulding z Cosmic Gate. Tolik, který výběr aktuální muziky, pokračuje Freebox, pohodové úterní odpoledne přeje Free Radio.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: jako slušný vtip. Kategorie černýho humoru.
1: Černý humor můžeme, máme rádi, no jasně, jasně.
0: Jo, tak já se tě zeptám, je to spíš taková otázka. Víš, proč si bez ruky nemůže vzít půjčku v bance?
1: Ježiši Kriste. Dobře, tak počkej, bez ruky, proč si nemůže vzít půjčku v bance? Nevím, nechám se podat.
0: Nevíš, jo?
1: Nevím, nevím.
0: Protože by neměl čím ručit.
1: Tak jako trošku silnější kávička do dnešního odpoledne. Pavle, tak to je síla. Tak to je síla. Já jsem hrozně rád, že jsi to řekl ty, že jsem to neřekl já, tenhle vtip, víš? Aby jako jo, potom lidi neříkali, že to bylo od Lukáše Bartla. Budou vědět, že to bylo od Pavla. Teď ale díky, díky za tenhle příspěvek. Teď se zeptám, prosím tě, existuje písnička, kterou bys dneska chtěl poslat do éteru pro sebe nebo pro někoho jiného?
0: Dneska? No dneska bych chtěl nějakou písničku, tak proto volám.
1: Dobrá, jsem připraven, můžeš vybírat.
0: No, já bych si dal Rickyho Martina.
1: Ricky Martin, výborně, výborně. Souhlas, souhlas
0: s tebou. Já si myslím, že může být.
1: Určitě, já to řekl hezky. Myslíš správně, myslíš správně. Tak, od Rickyho Martina, Come With Me, nebo tady můžu zahrát ještě Maria nebo Vida.
0: No, tak se Maria.
1: Já jsem doufal, že řekneš Maria. Těším se na to, jenom jsem to zahlídl, tak se mě vybavil ten temperament celé té skladby a všechny ty akce a všechny ty večírky, kde to hrálo. A mám na to hrozně krásné vzpomínky, takže Ricky Martin...
0: Já nevím, jestli jsi z toho třeba všiml, ale já jsem teďka poslední dobou studoval tak jako starší písničky. A víš ti na to, že já jsem přišel?
1: Na co?
0: Že dřív byly písničky jako dlouhý, to mělo 3-4 minuty.
1: Ano.
0: Teď už je to přijde takový krátký, že to má sotva jako dvě.
1: Dost krátký, ano, je to prostě biznis. Chcou z toho peníze. Nejde o to, dřív dělali kapely písničky, protože chtěli světu něco říct a něco tady zanechat, nějakou myšlenku, no a zjistilo se, že to vynáší krásný peníze a některé skladby se dneska produkují pouze proto, aby točili hitparádama a aby vydělávali penízky. Je to smutná věc, ale existuje to, bohužel. Já třeba pro srovnání ti můžu říct časy těch dvou písniček, co máme před sebou. Je tady připravená tvoje skladba, tedy Ricky Martin Maria. Krásná píseň, která má celkově 4 minuty a 26 sekund. Následovat bude úspěšná skladba po celém světě, je to Dara Bangaranga, vítězka Eurovize a její skladba má 2 minuty 53 vteřin. To je dost rozdíl.
0: A to si myslím, že to je ještě jedna z těch delších, ale.
1: Přesně, jestli chceš, abych vytáhl něco dlouhýho, tak to
0: ne,
1: po mně nechtějí.
0: Ne, nechci dlouhýho, to já mám u sebe ten.
1: Jo, tak...
0: Jako já si to ten metr samozřejmě.
1: Já ten... Já jsem si neuvědomil, jak to znělo. Ne, hele, hodíme to zpátky do klidu. Prosím vás, na Free Radio nebudeme vytahovat nic dlouhýho. Bylo to srovnání skladeb a myslím si, že Pavel trefil celkem jako hřebíček na hlavičku, protože je to opravdu aktuální věc. Já to vidím u těch novinek, vidím to u té hitparády, sleduju ty skladby a moc se mě nelíbí jako právě takový ty 2 minuty 10 vteřin, jo. Tam je prostě začátek, nájezd, drop, refrén, rekapitulace, drop, refrén, konec, jo. Nebo nějaký breakdown v prostředku a potom zase refrén a konec. A skladba vlastně jako taková nějaká nemastná, neslaná. A pak si posekneš starší vály a to je 4,5, 5,5 minuty a jsou to skladby, které toho v sobě nesou mnohem víc. Takže jsem rád, že jsi to zmínil, my si dáme dneska 4,5 minuty Rickyho Martina a Pavel nám konečně řekne, pro koho to bude.
0: Jo. Tak, pro koho, co já vím, hele, dej si věrování dneska ty někomu. Dali jsme to už včera, mně se to líbilo, tak já bych si to nechal to ještě dneska splnit, ale ať to neděláme každý den, tak jenom dneska naposled.
1: Tak naposledy, tak já bych to rád věnoval všem těm, co dělají tu práci, co děláš ty. Všem těm, co jim to pípe u hlavy celý den, a jsou to pokladny, a jsou to skenery, a jsou to jakýkoliv pípáky na ty věci. Já ty lidi hrozně obdivuju, protože podle mě vám to jako na dosmrti bude pípat v hlavě. Respekt a klobouk dolů.
0: Spím nebo nespím, ale mě to pípá furt.
1: Já si taky myslím, no, že ti to pípá pořád. A těmto lidem bych rád právě zaslal tu písničku, aby věděli, že na ně na fríčku myslíme. Pavle, co ty na to?
0: Já si myslím, že může být.
1: Může být.
0: Já si myslím, že to je tak jako od srdce, je to hezký.
1: Ano. Dneska jsi mi to dvakrát schválil, tak já už bych to rád pustil. Můžeme jít na věc?
0: Pust tu dlouhou písničku.
1: Posílám ten dlouhý song. Posílám to taky tobě, ať to v práci utíká. Díky za pokec a měj se krásně. Ahoj.
0: Taky, čau. Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.

Analýzy a taky euforia. 18. hodina, 31. minutka, přesně nejvyšší čas omrknout taky stav brněnské dopravy. Podíváme se ukázkově i na další skladby, které se pro vás chystají a myslím si, že to bude hezká sestava. Krátce po půl sedmé taky Hedegaard, Arash.

0: jako v každém Freeboxu i dnes plníme hudební přání všem, co objednáváte, všem, co píšete, ať jsou to sociální sítě, aplikace, studiový e-mail anebo rovnou telefonní linka. Před námi objednávka od Michala, zdravím Michal z Líšně, chtěl bych zahrát Aquagen There is a Star. Věnování je všem záchranným složkám a taky pro celý tým Free Radia. Mám vás rád, děkuju, že jste, Michale, napsal to hezky, děkujeme. Aquagen připraven i se skladbou There is a Star a další kousek mají na starosti KTB a Jax Jones společně. Last Day of Summer. Příjemný poslech a skvělou náladu přeje Free Radio. Lukin zdraví od mikrofonu a teď už je připravená brněnská doprava.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: I když brněnská, no, velmi často taky mimo brněnská, protože některé komplikace na dálnici D1 a D2 jsou mimo Brno, pojďme, začínáme právě zrovna u dálnice D2. Dálnice D2 na 1,5 kilometru směrem na Brno, tady se srazila dvě osobní auta, počítejte se zdržením v koloně. Kolony v Brně ještě stále visí na té jižní části, jednak teda D2 až po křížení s D1, jednak teda D1 na skřížení s Vídeňskou ulicí, tady hlášen silnější provoz, takže v téhle oblasti určitě ještě trpělivost budete potřebovat. Další kratší zdržení očekávejte na Vídeňské ulici směrem k Poříčí, dál za Poříčí, potom Křižová už celkem v pohodě. Nové sady, Křenová a Husova ulice, tady máme hlášený stále silnější provoz, ale zdržení už se tam pohybuje mezi 3 a 5 minutami, takže už není tak dlouhé jako dneska v odpoledních hodinách. A ještě další kolona vás čeká na Kněnické ulici, která tam bude minimálně ještě 30 minut zdržovat a obtěžovat. Tolik tedy aktuální zprávy a aktuální situace v dopravě. Já vám popřeju hlavně bezpečný dojezd. A pokud máte další informace, využívejte naši aplikaci nebo dopravní linku. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude počasí Free Radia.
0: V centru Brna aktuálně mezi 22 a 23 stupni, západ slunce 19.07, zhruba za půl hodinky a nějaké drobné, jinak noční teploty by se měly pohybovat okolo 11 stupňů Celsia a v noci nejsou hlášeny ani přehánky, ani bouřky. Zítra podle předpovědi očekáváme dopoledne oblačno, odpoledne více oblačnosti, někde mezi tím snad vysvítne sluníčko, aspoň na takové poloviční polojasno, teplotní maxima podobně jako dneska, ještě k tomu o něco výš, 23 až 25 stupňů zítra během dne. A zítřejší noční teploty by se podle předpovědi měly pohybovat někde okolo 12 stupňů Celsia. 4,5 minutky po půl sedmé ladíte úterní Freebox s Lukinem a teď už převezmou slovo Hedegaard a taky Arash, Say My Name.

0: Free Radio. Burza práce.
1: Burza práce Free Radio nabízí volnou pozici energetik.
0: Free job.
1: Mzdové rozpětí se pohybuje od 38 tisíc korun. Upřesňuji si informace, první kontakt e-mailem nebo telefonicky. Požadované dovednosti, vzdělání, úplné střední odborné elektro, energetika, TZB, praxe je vítána, dobrá znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B, komunikativnost, pečlivost, zodpovědnost a také analytické myšlení. Nabízíme zajímavou práci v centru Brna, zaškolení zkušeným kolegou, dovolenou navíc, sick days, stravenkový paušál, příspěvek na penzijní připojištění, pracovní doba 7,5 hodiny. Náplní vaší práce bude řízení a optimalizace spotřeby energií, tedy elektřina, plyn, voda, teplo, návrhy úsporných opatření a sledování legislativy, komunikace s dodavateli, distributory a úřady a také zajišťování revizí a kontrol technických zařízení. Životopisy zasílat na e-mail stanková@družba-sbd.cz. Další kontakty a více podrobností najdete jako vždy na freeradio.cz/burza práce.
0: Free job.
1: A pokud byste chtěli podobně inzerovat svoji nabídku práce nebo brigády, podklady zasílejte na práce@freeradio.cz a my už se postaráme o to, aby vaši nabídku slyšelo minimálně celé Brno.
0: Free job
2: na Free Radio.
3: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
4: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
5: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
3: To je jízda! Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
5: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
6: Slyšíš to?
7: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
6: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
7: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Mázhausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
6: A k tomu Čechomor, MIG 21, Ivan Mládek s banjo bandem a další.
7: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
6: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
7: Burčákové slavnosti Hustopeče. To musíš zažít.
8: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
1: Zdraví vás Free Radio 107 FM, příjemný podvečer přeje od mikrofonu Lukin. No, před námi slíbené skladby jako Shakira Zoo, k tomu taky byla slíbená skladba KTB Jack Jones Last Day of Summer, ale těsně předtím si dáme další vzkazy a objednávky. Ahojky Luky, zahrejme milované ženě Teddy Swims the Door. Bohužel tady ho tady nemám, to by se hodilo, ježiš, ten jeho krásný hlas. Tady svým se sice obrovský chlap, ale má prostě úžasný cit prostě pro melodii, pro rytmus a je to výborný zpěvák. Ale bohužel nemám tady ho svým se. Zahraj tady svým z The Door nebo Dua Lipa I Lose Control, tak to už by šlo. Dua Lipa v pohodě, Dua Lipa halo, Dua na scénu. Tak Dua Lipa už běží a my si dáme skladbu I Lose Control. Jsme na dovolené na řeckém ostrově Kos. Je tu krásně, tak pust písničku, ať vás to také zahřeje. To je milé, to je krásný vzkaz. Tak zdravíme do Řecka, zdravíme na ostrov Kos, posíláme Dua Lipa I Lose Control a je tady I Hold Lucky, zahraje mé milované ženě. Takže nemám tady podpis, nevím od koho to je. Nevíme ani jméno toho, kdo to posílá, ani jméno ženy, ale je to krásná píseň mé milované ženě. Do Řecka, na Kos, zdraví Free Radio. Ahoj!

0: Řecko, přátelé, Řecko. Představte si to, že ty písničky normálně z normálního úterního freeboxu letěly až do Řecka. Zdravím tam ještě jednou, moc krát díky za pozdraví, díky za objednávky, no a teďka přesun z Řecka kam? Halo, halo?
1: Halo, halo, přesuneme do Medlova, kde zdraví Tulda. A přeji krásné odpoledne.
0: Tulda, člověče, Medlov, to bylo jako mimořádná linka pro Tokio. Ne, tak Řecka do Medlova, prosím tě, v Medlově je krásně, to zná tady každý z jižní Moravy Medlov. To je prostě kraj, kde je příjemně, je tam nádherně. Sám řekni, jak se ti tam žije?
1: Ale jako, když jsem se stěhoval z Brna, tak jsem si říkal, jako, tady asi to nedám. Ale jako tady od 97. do teď, můžu říct, že bych se asi zpátky na Lesnou nevrátil. A to víš, jak je na Lesné krásně.
0: To vím, že na Lesné krásně, ano, u nás na Lesné je moc krásně, ale ten Medlov, člověče, já myslím, že je to i věkem, jo, postupně jako nepotřebuješ asi za rohem mykáč a aby ti dovezli pizzu za 10 minut, postupem času asi v tom životě vyhledáváš jiný věci a vážíš si jiných věcí a všímáš si jiných věcí a myslím si, že takový ten jako životní klídek člověk, jako nechci říkat, jako, že seš nějak jako starý nebo na sklonku života, to ne, ale pak, když je to jako věk už po té 20, po té 30 a prostě frčíš jakoby dál, tak ty přednosti toho života jsou asi malinko jiné. Kdybys tam měl žít ve 20, tak se asi zblázníš, protože bys chtěl lítat po venku a chtěl bys jezdit do kina a být v centru toho dějiště, no ale když je člověk starší, tak občas rád z toho centra dějiště vypadne a užívá si klid, chaty, chalupy, víkendy, příroda a tak dále a tak dále. Tak. Počkej, no tak, já jsem to tak jako odřekl, to není slovo boží. Je to pravda nebo ne? Vidíš to jinak třeba?
1: No hele, protože už i po 45, jako věkově, tak mé centrum dění, když mě bylo 20, byla Bračická Pískovina, kde jsme lítali na motorkách.
0: Jo, takhle,
1: a teď
0: no.
1: Mám krásnou velkou zahradu, kde, jak víš, chodí osrnky a já mám rád prostě přírodu, takže já jsem tady spokojený.
0: Jako na samotě u lesa. Já to úplně vidím. No. Já to úplně vidím. Výborně, takže Culdovi na sobotu s pozdravem do Medlova, rychlý přesun z Řecka na Medlov. Posíláme skladbu, kterou Culda sám vybere. Culdo, prozrať, jakou písničku dneska vybíráš a pro koho zahrajeme.
1: Ale aby jsme to trošku rozhejvali, tak si dáme Kačmina, Tiesta, Vasy, bude to Secrets a bude to pro všechny posluchače, pro Mišelinku s Amálkou, pro Oťasa, pro celý váš tým, pro tebe. A hlavně pro moji Aničku.
0: Skvělé, skvělé, skvělé. Děkuji za vzkaz, děkuji za rozhovor. Přeju ti pohodový zbytek večera, měj se hezky. Ahoj.
1: Moc děkuju, ahoj.

0: Box na Free Radio.
1: Krásný podvečer na 107 FM, 18.54, přesně ze studia Free Radio. Zdraví Lukin a se mnou na lince. Kdo? Halo, halo?
2: Halo, halo, Michal Medlov.
1: Michal Medlov, jak je to možné, že během jednoho večera tady máme dvakrát Medlov? Jednou teda Řecko, dobře, ale dvakrát Medlov. Teďka volal Cuda z Medlova. Michala, vy se znáte?
2: No, my se neznáme, právě.
1: Počkej, jako právě, oba dva takový jako frajeři z Medlova, vy se jako neznáte spolu, to je zvláštní.
2: Ne, on je totiž, on je z Medlova u Brna, já jsem z té druhé strany.
1: Jo, tak počkej, to je dvakrát Medlov a po každé jiný Medlov, jo? Ty jsi jako spíš Vysočina Medlov.
2: Ne, já jsem víc nahané.
1: Víc nahané, tak Medlovů může být asi možná víc než dva.
2: No a teď je víc, Rybník Medlov, Medlov u Olomouce, Kroměříže.
1: Jo, takhle.
2: Takže i u Brna, no, je toho jejich moc.
1: Jejich moc, dobře, takže teďka to bylo, předtím to byl Culda z Medlova u Brna a teď to je Michal z Medlova nahané.
2: Jo, u Kroměříže.
1: U Kroměříže, výborně. Tak zdravíme ke Kromclu, takzvaně. Doufám, že se tam máte dobře všichni. No a teď, Michale, prosím tě, co ty, jak jde život, co v práci, co? Chodíš do práce, do školy?
2: Chodím do práce a máme tam zatím pohodu takovou klidnější.
1: Takže chodíš do práce, ale flákan do jak ve škole. Výborně, zdravíme taky všechny školáky a školačky, dětská, ahoj! Doufám, že se plně učíte a že posloucháte pozorně, ať víte, kam se v životě vydat, kterou správnou cestou. Teďka zpátky k Michalovi. Michale, máš možnost vybrat další skladbu tady u nás na Free Radio. Co to bude?
2: Je to Harris a Ford a Umet Oskan, Fight Back.
1: Ano, máme.
2: Je to pro všechny fričkaře, pro celý tým Free Radio a pro co budu do druhého Medlova.
1: Skvělej vzkaz. Zdravíme taky druhý Medlov. Michale, moc krát děkuju. Umet Oskan a skarba Fight Back je připravená. Měj se hezky a díky, že posloucháš Free Radio. Ahoj.
2: Taky díky, čau.
1: Čau, čau. Další super skarba. Už to letí k vám? Od Michala z Medlova tedy Fight Back, za okamžik slíbený Jax Jones a KTB, tedy Last Day of Summer. A bude taky Shakira. Krásný večer a příjemný poslech přeje Free Radio.
3: Miluje.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Free Radio.
1: A jedeme dál, hezky zvesela, za 2 minutky západ slunce, dámy a pánové, v tom znamená, že teď už se tak jako smráká, bude šero, no, 19. hodina, 7. minuta, západ slunce a teploty půjdou pomaličku dolů, nebojte se, nejnižší dnešní noční teploty se budou pohybovat někde okolo 12-11 stupňů Celsia. Teď ale zpátky do Freeboxu, 6 minutek po 7. večerní před námi Felicia My System a taky další přání od Mirka a Mirek má chuť na Scooter for I Am. Nazdar Lukaso, prosím tě, Scooter for I Am, jen tak pro mě do auta pro ženušku, aby nenadávala, že jsem jí nezmínil a taky pro vás na Free Radio a pro všechny z Brna. Díkec, vysmátý Míra. Miro, to je dobře, na cestě z práce domů za ženuškou vysmátý, to je jakoby neobvyklá situace, ale mnozí by ti mohli závidět. Je vidět, že máš dobrý den a dobrou náladu. Za malý okamžik, tedy další kousek. 4 AM od kapely Scooter. Freebox pokračuje. Free Radio.

0: Free Radio.
1: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
0: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
0: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my

Lukyho vtípek. Chlap po 50. Manželka si myslí, že jsem u milenky. Milenka si myslí, že jsem doma u manželky a já jsem přitom u maminky a papám guláš.

0: Happy podvečer, lomeno happy večer všem na 107 FM, Free Radio stále s vámi a až do 20. plníme hudební přáníčka. Pojďme pokračovat v dnešním, tedy v úterním Freeboxu. Svátek slaví Jolany, v kalendáři 15. Máme tady 15. září, půlka září už je pryč. Školáky zdravíme, doufám, že vám to všechno klape. Prvňáčkům doufám, že se ve škole líbí a že je to všechno podle vašich představ a taky doufám, že zvládají rodiče. Nedávno jsem to tady řešil s kamarádkou a ta říkala, ty to je hrozný, papuče, nový, tohle sto, nový, sešity, nový, učebnice, nový, platíme. No, přátelé, není to levná záležitost, takže držím palce i rodičům, aby to zvládali, no a školákům držím palce, aby je škola bavila a aby jim ty studia tak nějak šly. Teď se podíváme, co dalšího nás čeká ve Freeboxu. Je tady prostor pro objednávky našich posluchačů. Dáme prostor telefonní lince 790-107-107. Tam se mrknul, kdo to vytočil. Halo, halo, kdo je tam?
1: Vytočil Tomáš Werner.
0: Tomáš Werner na telefonní lince Free Radio. Tomášku, ahoj. Máme půl šesté a sedm minut přesně, a sedm minut přesně. Co děláš takhle po půl osmé?
1: Poslouchám Fríčko.
0: Posloucháš Fríčko, dobře, tak teďka bude hrát písnička, kterou na to Fríčko vymyslíš ty sám. Takže diktuj, jaký bude další hit a pro koho dneska zahraješ?
1: Dneska to bude Michal David Nonstop.
0: Dobře.
1: A bude to pro mýho nejlepšího kamaráda Pavlika Vandase a pro mou kamarádku Esterku Láznovou. A zároveň bych se chtěl Pavlíkovi Vandasovi omluvit, že na něj nemám čas, respektive nejsem schopný si udělat čas a zajít třeba na pivo.
0: Tomáši, mě se dělou podobné věci, čověče, mě se dělou podobné věci. Nejsem schopný nějakým způsobem zorganizovat kolikrát ten týden. Nejvíc to vždycky nejvíc tím trpí táta a ten se mnou prostě na to pivo vždycky domlouváme se a pak z toho nic není, samozřejmě z mé strany, že jo, my mladěši, no jo.
1: Jako snažím se, ale prostě snažím.
0: Já se taky snažím, člověče. A ukaž, nebo řekni, jak moc se snažíš.
1: Hodně se snažím.
0: Já taky. Tomáši, možná se snažíme ještě málo. Možná to chce moc hodně se snažit. Co?
1: No, musím se to polepšit.
0: Tak jo. Já posílám třeba písničku.
1: Někdy můžeme se z toho zajít na pivo.
0: To je pravda. Budeme se snažit, aby to pivko klaplo. Díky za výběr, jdeme na to.
1: Ještě bankovka, tak jsem připravený.
0: Tomášku, bankovka už byla a nikdo připravený nebyl. Řeknu ti rovnou, jak to bylo. Proběhl signál, pak byl jeden telefonát, někomu klekl signál nebo baterka a druhý telefonát už nepřišel. Takže bankovka, kamaráde, to je dneska úplně celá zaprášená. Těšíme se na tebe a na další zítřejší soutěžní kolo.
1: Tak zítra budu připravený.
0: Zítra buď připraven, měj se krásně, díky, že ladíš Fríčko, ahoj.
1: Díky, Tášku, ahoj.

0: naše vysílání. Vychytej výherní signál a ukaž, jak budeš kometě fandit. Kometa! Za odměnu tě frýčko dostane přímo na domácí zápas Komety Brno. Free Radio. Vyplatí se poslouchat.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
3: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
2: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
3: Takže čím víc jezdíte, tím méně platíte.
2: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
4: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
5: Free Radio. První v Brně s nejnovější

muzika. Přátelé, krásný večer přeje Free Radio. Zdravíme i všechny školou povinné, samozřejmě doufáme, že máte za sebou dobrý týden nebo minimálně dobré dva dny z tohoto týdne. No a ve Freeboxu na večer vždycky spravíme náladu všem těm, co nějak tak ta nálada během nepadla třeba někam, kam nechtěli, a nebo byste si chtěli jen tak zpříjemnit večer. To znamená, songy na přání pokračují. Já tady mám další výzvu. Píše mi tady Lukin, prosím tě, zahraj pro kamaráda Jirku něco veselého. On tě rád poslouchá, nikdy nevolal, nikdy nepsal a já bych mu chtěl dneska udělat radost. Díky. Takže od Lukáše pro kamoša, pro Jirku, budeme posílat další písničku. Já musím vymyslet něco veselého. Jdu to Jirkovi připravit.

0: každý po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a team buildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.

0: Největší porce muziky na přání pomaličku končí. Jsme v samotném závěru úterního Freeboxu, jako vždy na závěr ještě super muzika, super hity a také poslední objednávky. Will Smith a taky Drew Hill, Wild Wild West, bylo to přáníčko dvou kamarádů mezi sebou, mně se to hrozně líbilo. Lukáš napsal právě za kámoše, za Jirku, který pravidelně poslouchá Freeboxy a Free Radio. Jirku zdravím, Lukina taky zdravím, no a Jirka Prahy, přestože pravidelně poslouchá, tak nikdy nepsal, nikdy nevolal a Lukin jako jeho kamarád mu chtěl dneska udělat radost a překvapil ho, že mu na jeho oblíbené rádio a na jeho oblíbenou stanici poslal písničku. Tak, veselá pecka, Wild Wild West za námi, no a ten konec, to taky nebude smutný konec, prosím vás, nebojte se, bude to v pohodě všechno. Jako vždycky, krásné, grandiozní a pompézní finále ve Freeboxu. Pojďme tedy naposledy na telefonní linku Free Radio, kdo pak to asi bude? Halo, halo?
1: Na finále je tady nečekaně Karel, krásný večer všem.
0: Karle, ahoj, ahoj. Stejně jako východ slunce, stejná zodpovědnost a stejná pravidelnost i tady u Karla. Připomínáme ten vtip, připomínáme tady ta situace, ten vtip. Prosím vás, na té ordinaci nápis, prosím vás, neklepejte, naše sestra je jako slunce, vychází pravidelně. Takže Karlo, jako slunce přichází pravidelně na závěr Freeboxu. Kájo, vítám tě, jak se máme, jak se ti vede?
1: Tak já se mám dobře, protože jsem doma, takže jsem si nastavil svůj program, no, odpočinkový, ani bych neřekl, byl jsem chvíli si užít sluníčko, protože bylo nádherně, tak jsem pozbíral popadané listí a pak jsem se byl virtuálně projet ve Švýcarsku a říkám, stíhám v pořádku, ano, stihnu to nakonec pořadu, takže všechno super, takže já jsem naprosto spokojený.
0: Je to v pořádku, brambory jsou v řádku a my si dáme další petardu. Jaká skladba to dnes bude, co by tě potěšilo?
1: Takže dáme Plastic Bertrand, Kaple Momoa.
0: Kamaráde, to je ale hit, to je pecka. To vyšlo někde v 76. 77. roce, teď si nejsem úplně jistý, je to strašně stará petarda a je to naprosto úžasná skladba. Miluje tu písičku taky Kýťa, kdyby náhodou poslouchala, tak to posílám i Kýti a ve Freeboxu už je skladba připravená. Karle, komu to věnuješ ty sám?
1: Takže já to pošlu všem, kteří mají naladěno, protože tato písnička prostě na to, jak je, víceméně jak to říkal ty, je stará, tak je udělaná naprosto geniálně, že se dá poslouchat i v dnešní době a to málo která písnička prostě je.
0: No, já jako moderátor teda si to sice nerad, ale musím to potvrdit. Ano, už jsme tady dneska jednou rozebírali, kam se směřuje, nebo kam se pohybuje vývoj hudby a délka skladeb a vůbec písničky, jak se dneska vytváří a vyrábí a proč se vyrábí a za jakým účelem a tak dále a tak dále. Ale myslím si, že ty nestárnoucí hity opravdu nestárnou a proto se jim říká nestárnoucí hity. Takže například Sapla Puma od Plastic Bertrand, což je vlastně belgický zpěvák, není to francouzský zpěvák, jak si celý svět myslí, on je Belgičan, ale je to ve francouzštině. No a hlavně udělal skladbu, která se hraje přes 50, možná už přes 60 let. A takovou skladbu dneska udělá málo kdo. Karle, já ti děkuji, že to můžeme dneska vypálit do éteru. Plastic Bertrand připraven a tobě přeju hezký, krásný večer.
1: Tobě samozřejmě krásný večer i všem, kteří poslouchají a příště, někdy příště, ahoj.
0: Díky moc, měj se hezky. Ahoj, ahoj. Plastic Bertrand, tedy jedna z písniček na závěr dneska. My jsme tady kdysi s Kýťou řešili i ten překlad, něco jako prej to letadlo je moje, že prej to není vůbec pravda, jako že to letadlo je moje. Písnička znamená v překladu něco jako všechno mi klape, nebo jsem v pohodě, nebo lítám v tom úžasném smyslu, jako lítám v nebi, nebo lítám letadlem někde takhle, jako takhle, dala by se to přeložit jako jsem z toho v oblacích. Tak se to dá i přeložit. Takže moc krát děkuji za tuhle připomínku. Petardy Sapla Puma. No a jdeme dál. Na závěr taky Zone, MK a Poppy Buscomb. A závěrečná pecka bude cool. Ne jako, že by byla ta skladba cool, ale ta skladba se jmenuje cool. Alesso a Roy English. Hodina 59. minutka, od mikrofonu se s vámi loučí Lukáš Bartl, tohle je konec Freeboxu s datem 15.9.2026, byla to jízda, byla to super jízda, děkuji za příspěvky, děkuji za vzkazy, za objednávky, děkuji za společnost, všem popřeju super zbytek úterního večera, mějte se hezky, mějte se krásně, laďte Free Radio, žijte naplno a zítra zase spolu tady na 107 FM, budu se těšit, čau!
2: Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: they together. I told you they wouldn't get on with us, man. These glasses, Celine, these Yeezy slides.
1: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
2: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
3: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na pafení?

0: se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečing a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14 014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
1: Free Radio 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jelibo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na pafen?

0: rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Majíka.
1: A v pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM. Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží

0: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 1999.
1: Listen! Do it with me! Woo.

0: Nejvíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
1: Around the world.

Free Radio 107 FM. První v Brně s nejnovějšími hity. Nejnovějšími hity.

0: Vyhodili se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM. Nastraž uši. Tahle novinka si zase

FM.

0: s námi ve spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?